0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás starý pes, co hraje jazz, tedy Honza Kulík, u našeho dalšího jazzového pořadu. Dneska budeme probírat květnový narozeniny a začneme 30. květnem 1909, kdy se v Chicagu narodil Benny Goodman.

dokonce i vlastní pořad, takže tady je častým hostem, tak dneska jen tak rámcově. Připomínám pouze, že se narodil do absolutní chudoby, byl 9. z 12 dětí. Slyšeli jste legendární St. Louis Blues a nyní si dáme další skvělý kousek Tělo a duše.

První tři snímky byly z koncertu v San Franciském hotelu Savoy z druhé poloviny 30. let. Jenom pár slov o Benny Goodmanovi. Byl takovej zajímavý člověk. Traduje se dokonce, že začátkem 50. let měl hrát s Louis Armstrongem a kvůli tomu sestavil speciální kapelu. A došlo k tomu, že Benny Goodman velice nevybíravě vytkl Louis Armstrongovi jeho estrádní způsob vystupování, což bylo zcela v rozporu s tím, za čím Goodman v jazzu stál. Armstrong se strašlivě urazil a na konci vystoupení si ho povolal zpět na pódium, aby show zakončil, tedy Benny Goodman. Ovšem Armstrong odmítl po boku Benny Goodmana vystoupit, což v podstatě vedlo ke konci jejich přátelství. Když se bavíme o černých muzikantech, tak to bylo ještě daleko složitější u Benny Goodmana, protože on ostře vystupoval proti rasové segregaci a trval na tom, že černí muzikanti mají v jeho kapele své místo, a to si uvědomte, že v 30. letech to byl velký problém, de facto vlastně černí muzikanti nes

měli v bílých souborech vůbec hrát, ale na to Benny Goodman nedbal. Když se koncem 40. let jeden z novinářů Benny Goodmana zeptal, proč vlastně hrál s tím negrem, myslel tím tedy ho Wilsona, Goodman mu rázně odpověděl, řekni to ještě jednou, vemu klarinet a praštím tě s ním do palice. My si dáme ještě jednou Benny Goodmana v malý partě, a to ve skladbě Avalon.

Benny Goodman, celým jménem tedy Benjamin David Goodman, zemřel 13. června 1986 ve věku 77 let. Dalším pilířem jazzu je Sidney Bechet, který se narodil 14. května 1897 v New Orleans v Louisianě ve Spojených státech. Zemřel pak 14. května 1959 ve věku 62 let ve Francii. Se Sidney Bechetem tady mám pouze jednu skladbu a to je legendární Gershwinovo Summertime.

Další z muzikantů, který je tady pro vás připravena, je klarinetista a saxofonista Woody Herman. Poslechneme si ho ve skladbě Blues in the Night z roku 1942.

Woody Herman se narodil 16. května 1913 v Milwaukee ve Wisconsinu ve Spojených státech. Zemřel 29. října 1987 ve věku 74 let v západním Hollywoodu v Kalifornii. Jinak byl hodně položený do blues, to je všeobecně známo. My si dáme s Woody Hermanem ještě populární skladbičku Čtyři bratři a pak po předělu hudebním si poslechneme, jak stejnou věc natočila Vlasta Průchová z hudební formací Junior Trio na počátku 60. let.

starý dobrý jazz a swing s Honzou Kulíkem. Let's do it up.

Zbývá jen podotknout, že v junior triu hrál také Jan Hammer mladší, ale o tom jsme tady už několikrát mluvili. A milí posluchači, nastal čas pro rubriku Do jazzu ne. My se podíváme tentokrát za trnavským národem, podíváme se na jeden z renomovaných festivalů trnavských. Jsou ve finiši 80. leta, takže ledacos už se mohlo. Tak si poslechneme v podání kapely Hop Trop cover verzi známý písně, filmový písně tedy, z Císařova pekaře, nebo Pekařova císaře, to znáte jistě. Je to zajímavý, jak se tady krásně píše, teda zpívá o českém národu. To by mohla být pomalu národní hymna, kdyby náhodou se zase vybíralo něco podobného. A nebudete tomu věřit, tenkrát, když to naspívali, tak ještě netušili, že přijdou 90. leta a že tohle to teprve dostane ty pravý grády. Pak se tady musím zmínit ještě o jedné věci. V textu se zpívá, do obálky mi někdo strčí smetanu. Pro ty, kteří tuhle dobu nepamatujou, tak smetana do obálky strčit byla v té době bankovka o nominální hodnotě 1000 korun československých. Byla to nejvyšší bankovka, která byla v té době v oběhu. No ale abych dlouho nemluvil, dáme se do toho.

0: hudba, která sice do jazzu nepatří, ale má taky cosi do sebe.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje téma.

0: já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže.

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby Svatozář.

Já si myslím ještě, že v závěru té písně zazněla ještě jedna téze, jak si budou všechno půjčovat a takhle. To je, dá se říct, taková zajímavá záležitost, propagovaná některými stranami už po přelomu milénia. Hodně se o tom na internetech mluvilo, takzvaný anarchokapitalismus. Někteří tomu dokonce i věřili, podle mě osobně, ale nejsem politolog. Mně to připadá, kdyby to teda někdo nastolil někde, pak kdyby to vůbec nějak fungovalo, že by to byl pouze ničím a nikým neřízený bordel. Tak to radši ty devadesátky. A máme tady finish pořadu, podíváme se ještě na jednoho oslavence a tím je Fats Waller. Fats Waller to je z části jméno, z části přezdívka. Narodil se 21. května 1904. Odešel do hudebního nebe v listopadu, tedy 15. listopadu 1943. S ním si dáme jednu zajímavou věc a hezkou, která se jmenuje Dinah, je to klasický standard, Evergreen přímo. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

Poslouchali jste 235. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jich, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutné listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
12: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pane Bože. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane Bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej, FM.

0: iRadio.cz.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
4: Radio Hey.
0: Dámy a pánové, krásné dobré ranko, úterý 2. června, svátek má Jarmil. Jarmile, gratulujeme k tvému svátku. Každopádně, my frčíme s ranním éterem, ranním proudem, který vám přináší stavební holding, Holding Enteria Pardubice.

je úplně jasné, co nás čeká, samozřejmě skvělá muzika, informace, ty nebudou chybět, mrkneme se i na rychlé zpravodajství, také nás bude zajímat počasí a silnice.

0: skvělá Metallica, 7:15. Rozjetá Metallica. A věřím, že i vy jste dobře naladění při dnešním ranním eteru, ranním proudu. Jdeme na počasí. Veronika.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Od západu přibývání četnější oblačnosti, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje Veronika.
0: Veronice, děkujeme za předpověď dnešního počasí. Každopádně už máme krátce po 7:15 a vy jste s námi společně na všech možných frekvencích v České republice. Radio Hey!

My samozřejmě zdravíme naše skalní posluchače, kteří se s námi probudili už krátce po celé po 6. Dá se respektive říci, v 6 hodin ráno už byli s námi. No a je to třeba jako Jeníkov u Linska, nebo také tady máme Přelouč.

rozjetý Megadeth, 4,5 minuty do půl sedmé. Se podíváme na Slovensko za kapelou Euphory, která začíná jezdit tour také po České republice. Slovenská skvělá parta. Full time, rock for you.

Krátce po půl sedmé doznívají AC/DC. Hezké ranko vám všem a míříme na silnice. Ale trochu jinak, letošní květen se z pohledu českých motorkářů zapsal do statistik černým písmem. Při nehodách jich o život přišlo 11, je to extrémní číslo, řekl v pondělí novinkám ředitel dopravní policie Michal Hotbot. Každopádně aktuálně a my jdeme dál za muzikou.

0: Rytmická melodická sonata Arktika.
1: Hey, hey, hey. Hey, radio. Hey, radio.

0: Hejradio.cz.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Je to tak, 7. ranní, žádný spaní. Minuta po 7. Judas.

skvělá muzika, Grayson, Fade Out. Stále se držíme krátce po celém posledné ráni. Ingot, to je další skvělá muzika, kterou nabídnu, a podíváme se také aktuálně do Pardubic.

Další dobře sehraná parta Ingot. 10. minuta po celé poslední raní. Jde se podívat, jaké do Pardubic. Hlavní tah, který dobře znáte, ano, přesně tak, vedle Enteria Areny pro vás právě v těchto dnech a v těchto chvílích a v těchto časech rekonstruuje firma Hroši Pardubice, také Chládek Tintěra Pardubice. Tam dochází k položení nového nádherného povrchu a samozřejmě i s tím přichází také rozšíření vozovky, takže se máme jako šoféři na co těšit. Enteria Holding.

0: známá hudební lajna pro vás, švédský Hammerfall. Známá moderátorka počasí Veronika už je tady také. Jdeme za počasím aktuálně.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Od západu přibývání četnější oblačnosti, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje Veronika.
0: Zatím děkujeme, nádherná teplota, 27, rybízí samozřejmě ke koupání. I já osobně už jsem navštívil Hradek Písáky nedaleko Pardubic, de facto v Pardubicích, to se tak dá tvrdit. A voda byla, ano, já to přiznám, byla studená. Karlos, byla kurva studená.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Radio, hej. To je fajné.

16 minut a po půl osmé. Pohodová muzika. V ranním eteru, v ranním proudu. Co ovšem nebylo pohodové, to byla jízda na D1, jen těžko uvěřitelnou hodnotou. 6,1 promile nadýchal, to je strašný. Nadýchal v pátek 29. května řidič, kterého na vysočinském úseku D1 zastavila policijní hlídka. Na kličkující auto upozornilo po 16. hodině na tísňové lince několik dalších řidičů, kteří také jeli po dálnici z Prahy do Brna. Možná jste byli právě vy mezi nimi. Nicméně 6,1 promile, to je síla.

Nádherná muzika mohl být Dansko, 7:45. Dnešní den je také tím dnem, kdy budeme znovu soutěžit o pizzu. A to je úplně jasné, že pizzerie u Mnicha.

Další parádní muzika, vyladěná, Dragon Force. Necelá minutka do 8, ještě nám zbývají nějaké minuty. Pojďme na další skvělou muziku. Geo Spring.

0: iRadio.cz.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
1: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Jsme tady s vámi společně na frekvencích ČR. Radio Hey, Radio Hey Praha, no a z muziky Camelot.

my jsme se vyjádřili už i v minulém týdnu k tomu, že Radiohej skutečně vyráží mezi vás. No a tento víkend celý nás čeká, tak to je ten startující víkend, kdy budeme s vámi společně, konkrétně Hradec nad Moravicí, je to Opavsko. Tam se budeme nacházet na Travnaté ploše před takovým krásným hotelem a penzionem. No a tam proběhne závod, race závod, protože to bude terénní skutečně závod překážkami, kde si závodníci a soutěžící sáhnou na své dno, protože ty překážky nejsou vůbec jednoduché. Je tam bláto, je tam voda, naschvál, je to obtížná věc, kdy to musíte přelízat, skákat a tak dále. A u těchto věcí budeme s Rádiem Hej už o víkendu, aktuálně sobota.

hned ten další víkend, tedy 13. června. To už všichni dobře víme, to už máte v kalendářích napsáno. 13. červen, ten patří Zaječicím u Chrudimi. Rádio Hej míří na fotbalové hřiště Zaječice u Chrudimi, kde se společně potkáme. Potkáme se s vašimi rodinami, hele, s dětmi. Dětský den tam proběhne. Ukázky RC modelů, ukázky dravců, ukázky koní, městská policie Pardubice, bude tam toho mraky, kamiony, čtyřkolky. Po dětském dnu bude startovat kapela Nesband Hlinsko v Čechách, protože to budeme prolajnovávat do rockové noci, kde dorazí skvělé, skvělé kapely, jako namátkou Debilheads, Forest Jump a další. Já bych Zaječice nazval od rána do rána, hele. Budeme končit někde okolo jedné, já se nebojím říct, někdy to končí i okolo druhé, někdy i okolo šesté. Šesté raní.

jak tenhle týden, tak ten další týden a víkend konkrétně si přijďte užít s Rádiem Hej. Ať už je to Hradec nad Moravicí, ať už to jsou Zaječice u Chrudimi.

0: Po nádherné romantice přichází Verča. Jdeme na počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Od západu přibývání četnější oblačnosti, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje Veronika.
0: Veronice, děkujeme. Judas, to je muzika a kapela Aparta, která následuje právě v tuto chvíli krátce po 8:45.

0: Daytime Rock on Hey Music Radio.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

Těsně před celou před devátou, pohodová skladba Back for My Life, Masterplane. My se po deváté podíváme a zasoutěžíme a zajezdíme si s pizzou, tak s tím počítejte krátce po deváté.

0: přátel, dámy a pánové, vyplnili jsme úplně přesně čas. My jsme se dostali těsně po 9. raní a my se napojíme už za malý okamžik a samozřejmě nás po 9. čeká také soutěž s pizzou Rádia Hej. Tak si připravte své mobilní telefony, protože já po 9. teprve po 9. budu diktovat také telefonní číslo.
1: Radio Hey. Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time, rock for you.
1: Radio Hey.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

zpátky s vámi v Hraním Eteru, v Hraním Proudu, ve čtvrt na deset, přesně tak. Telefonní linka, která bude potřeba už za malý okamžik. Teď ještě ne, ale za malý okamžik poznačte si telefonní linku 723 690 071.

Možná jenom taková rychlá informace, možná dobrá rada. Tohle telefonní číslo si můžete v kuchyni napsat třeba na kalendář nebo na ledničku si to dát pod nějaký magnetek. 723 690 071, protože díky téhle lince se k vám může dostat vynikající pizza z úžasné pizzerie u Mnicha Hrochův Týnec.

0: Je tady léto, je to tady a my vozíme pizzu na rádiu Hej, která chutná. Hrochův Týnec pizzerie, středověká pizzerie, kam se rádi rozhodně můžete podívat, kde vás rádi navštíví nebo uvidí. Pojďme na soutěž. 723 690 071, pizzu vezeme právě k tobě nebo k vám. Záleží, jak odpovíš. Já otázku sdělím hned teď. Na začátku je to úplně jednoduché. Kdo to zná, tak pozná, jaká řeka nám teče v Pardubicích. Je tady pizza. Vynikající pizza, také k tomu jedna otázka. Jaká pizza a pozor? Máme tady soutěžícího. Haló, kdo pak je tam?
1: Nazva, tady Petr.
0: Petře, já tě zdravím, ahoj, tak je to úplně jasné. Jakáže řeka je to? V Pardubicích nám teče co?
1: Pardubicích nám teče Labe.
0: Labe, výborně, já jsem myslel, že řekneš Plzeň. Dobře, jako krásný, hele, Peťo, jako není asi o čem, je to úplně jasný a je to správně zodpovězená otázka, dal si dobře odpověď, nicméně my tě budeme kontaktovat. Ty seš odkud ještě, řekni skválně, odkud jsi?
1: Hlinecko.
0: Ano, výborně, no tak jo, tak se s tebou domluvíme, pošleme tam vouča, ty pofrčíš do krásný středověký krčmy, dá se říct, ale zároveň také pozor, hlavně pizzerie, protože pozor, tam nejsou jenom pici, tam si můžeš vybrat třeba i nějaký dobrý jídlo, jako těstoviny a tak dále, maso, jo, ale pizza, to je to gro, tyhle ty pizzerky, u Mnicha, Hrochův Týnec, takže se na tebe rozhodně už teď těšej a my ti vysvětlíme, jak ti předáme cenu. Já si myslím, někde okolo 11. hodiny právě dnes se k tobě ta informace dostane. Už tě máme zapsaného, už seš ve složce, hele, je to špatný.
1: Jasný, děkuju moc, hele.
0: Měj se krásně, budeme se těšit. Díky moc, díky.
1: Taky děkuju, ahoj.

Další výherce letní soutěže s pizzou na rádiu Hej, kterého jsme odbavili a přejeme mu už teď dobrou chuť, protože skutečně ta pizza z pizzerie U Mnicha Hrochů v Týnec hodně dobře chutná. A díky rádiu Hej si ji můžete vychutnat právě vy. Jenom připomínám, že okres Chrudim a Pardubice rozvážíme přímo k vám autákem. No a pokud jste z jiného okresu, třeba já nevím, Havlíčku Brod, jo? Plzeň už tady byla. Praha, Brno, Prčice. Tak tam posíláme voucher a vy si ho vyberete, jak budete chtít.

Pokud jste volali a protože jsme slyšeli další volající a nevyšlo to dnes na vás, nezoufejte, ve čtvrtek to zopakujeme a právě vy můžete vyhrát úžasnou pizzu.

Jinak dnešní ranní éter, ranní proud pojede s vámi společně na frekvencích Rádia Hej zhruba do necelé 11. hodiny. Aleš se nám omlouvil, omlouvá se. Samozřejmě na něho myslíme.

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Rádio Hej.
4: No, chlapče, to už tady bylo.
5: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Funny Camelot. Úžasná muzika. 3:45, za malý okamžik. Radio Hey.

Přesně před celou před 10. hodinou Michal Schenker Group. Každopádně tohle je jedna z verzí z festivalu Michal Schenker. Bude hype, to je muzika, kterou nabídnu už za malý okamžik, ale také nabídnu informaci, že Aleš Konopka se mi ozývá, že je to lepší a půjde za vámi, jak se říká, do éteru po 11. hodině.

0: Work for you. Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
0: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
4: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.
5: Hej Rádio CZ.
6: Dámy a pánové, a do posledního času a poslední finálové části a hodiny vstupujeme, jak jinak, do tyhle ty rodiny.

úžasný hlas Honza Haško, klávesy Martin Uxa a spol také. Jedna z dalších kapel, na které upozorňujeme, abyste vyrazili, nezmeškali jejich letní koncerty, protože jsou nádherné, úžasné. Tohle už je Otahreš, Alkohol a sluníčko svítí do okna, do oken studia, tak jsme rádi. Bude hezky.

Přátelé, myslím si, že úžasně naladěná muzika od Tahere Šalkého, až se vrátím. Na letní počasí. A teď jsem chtěl zmínit, je tady nějaká bára. Je tady mezi vámi nějaká bára?

0: Přátelé, i Karel si tady podupává, my ještě nejsme starý. My ještě nejsme starý. Kolik tě, Karle? 2,70. Rybičky!
1: Nejsme starý!
2: Počasí, počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno. Od západu přibývání četnější oblačnosti, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje Veronika.
0: Děkujeme za spolupráce. My frčíme dál za muzikou.

0: www.bernardfest.cz. Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Hejradio.cz.
1: Je tady finále, 43. minuta po 10. Já jsem strašně rád, že Aleš Konopka, náš kolega, kamarád především, a skvělý kluk, který se ozval a říká, Mildo, já bych to zkusil, já půjdu a naskočím po 11. hodině, což je skvělé a my ho samozřejmě přivítáme už teď a těšíme se na tebe.

Kapela Hammerfall skoro uzavírá ranní prout, ranní éter. Dáme ještě jednu závěrečnou, kterou znáte, kterou si s náma můžete zaspívat. Je trošku rychlejší, nevím, jestli stihnete slova, ale stihnete, jinak slez z ochozu už můžete právě teď. Připravte si ruce, budeme se loučit. Pojďte k nám blíž ke stage, pojďte. Dneska vás tady bylo poměrně hodně a zítra vás bude ještě víc. Děkujem.

0: Radio CZ.
1: Je 11. hodina pryč a my na Hey Radio střídáme stráže ve studiu a tudíž Milana Krčila, což je neskutečný rokový živel a kámoš z Pardubic, střídá moje robustní maličkost Aleš Konopka a studio Opava. A taky přicházejí se mnou další interpreti s Big Beatem, jako například v příštích minutách Volbeat nebo 13. století a taky Alice Cooper. Tak držte, kamarádi, naši vlnu a bude vám na 100 pro hej!
0: Hey Radio CZ.

0: Až na Černou věž jsme se vyškrábali s kapelou 13. století. No a přátelé, i my tady v Opavě máme počasí, máme tady verču a předpověď. A já se ptám, jak bude verčo dneska?
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Od západu přibývání četnější oblačnosti, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje Veronika.

0: To je roková recyklace s názvem Believe, což znamená věřit, a to je důležité ve vztahu. A tak jsem se na to, přátelé, mrknul během songu, jak je to u nás s nevěrou v Česku, jo? A ačkoliv drtivá většina, přes 80% Čechů, nevěru verbálně odsuzuje, různé průzkumy ukazují, že zkušenost s ní má 37 až 42% populace. No to je ale hamba. No, věrnost je důležitá, kamarádi, a dle mého soudu správná žena stresuje každý den pořád stejného chlapa. A naopak.
1: Hey! Hey, Radio. Radio.

0: Dopravní expres.
1: Už jen 10 minut naberete před Brnem na D1 od Vyškova mezi 211. a 208. kilometrem. Okolo nehody na 216. kilometru dálnice D1 na Ostravu projedete se zvýšenou pozorností bez držení. S 10 minutami navíc počítejte před nehodou na 61. kilometru Pražského okruhu směrem k D1. A nehoda dvou osobních vozidel se řeší na 82. kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzini. Před nehodou naberete 20 minut v nesouvislé koloně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Nazaret nám hráli, ano. Já jsem si vzpomněl na jeden forek, přátelé, když jsme tedy řešili tu nevěru, jak manžel stojí pod oknem porodnice a volá na svoji ženu, která porodila. Tak co to je, co máme? A ona, no, chlapce. A na koho je podobný? A ona mu odpoví, no, tak toho neznáš.
1: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je, překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Jackson Dynamite. A stále ladíte rádio Hej a dopolední éter úterní. No, ještě jsme se dneska nepodívali do kalendáře, na kalendář, abychom zjistili, kdo má dneska svátek. Pojďme to honem udělat.
1: Hej rádio CZ.
0: Jarmil je ten, co dneska má právo slavit a nezřízeně se opít, protože má jmeniny. Dneska máme 2. 6. roku 2026, je úterý. No a pojďme se podívat taky na původ a význam tohoto jména. Mužské křestní jméno Jarmil, jeho ženský protějšek Jarmila, má několik teorií výkladu. Jde o slovanské jméno, které se může vykládat jako milující sílu, milující prudkost, no tak snadné brutalitu. No a překládalo by se ze slovanských slov jarý s významem silný, prudký, bujný a mil ve významu milovat. Přeneseně se pak jméno Jarmil může překládat také jako milující jaro. Další teorie spojuje jméno Jarmil se jménem Jarolím, potažmo Jaroním či Hejronym. Pak by se překládala jako svaté jméno. A Jarmilů máme v České republice 572 kusů. A my gratulujeme a přejeme všechno nejlepší a hlavně zdraví. A zapijte to, chlapci, a oslavte to pořádně. No prostě, dejte si do trumpety.
2: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Je nej.

0: skupina Mus. Song se jmenuje Kočka. No přátelé, zločinci a recividisti tvrdí, že kočky jsou mnohem lepší než psi. Kočky totiž nikdy nespolupracují s policií.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej. Aha.

0: lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
5: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůní poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
10: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
11: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
12: Ach, mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jich, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutné listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý.

0: No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic, dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kuang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Wericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
1: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
1: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Okna hned. Okna pomlčka hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka hned.cz.
1: Hard rock a heavy metal žije.
2: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
1: Vratimov Fest.
2: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svou horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
3: Parťákem akce je Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Máme za sebou krásný 2 hodiny plný roku. A jelikož je 14 hodin a je úterý, tak vás zdraví zase na rádiu. Hej, Jirka Veselý. Dnes máme 2. června a svátek totiž slaví Jarmil. Takže všem Jarmilům přejeme všechno nejlepší. A tohle jméno, které v Česku nepotkáte na každém kroku, protože podle databáze naše jména ho nosí 494 mužů a průměrný věk vychází na 54 let. Významově je to slovanské jméno, které se vykládá jako milující prudkost, případně i milující jaro. Takže dneska zdravíme všechny Jarmily, já vás zdravím samozřejmě za sebe taky a začneme s Guns N' Roses.

0: jak jsem říkal, dnes je 2. června, svátek slaví všichni Jarmilové, ale za zmínku určitě stojí několik mezinárodních dnů či svátků. A dnes je třeba den, který připomíná poruchu příjmu potravy a hlavně to, že o nich má smysl mluvit bez studu a bez nálepek. Není to úplně odlehčené téma, ale důležité určitě je. A dále máme i jeden neoficiální pracovní svátek, anglicky se nazývá Leave the Office Early Day, tedy den, kdy se má z práce, neboli z kanceláře obecně, odejít o něco dřív. My samozřejmě nikoho nenavádíme k útěku z práce, ale když vám šéf dneska pustí domů o song dřív, můžete říct, že to má i mezinárodní rozměr. Dále máme i Mezinárodní den prostitutek. Jehož cílem je upozornit na pracovní podmínky sexuálních pracovníků a bojovat proti jejich diskriminaci. No a samozřejmě si pojďme připomenout i včerejší den dětí, protože každý z nás ještě dítě je. A ať už jste v práci, v autě nebo doma, my pokračujeme muzikou a než se podíváme na počasí, posílám vám Tinu Turner.
1: Nazdar, čau, ahoj vám všem na HFM.

bába roku, neboli spíš rocku. Koukneme teda na počasí, protože dnes máme v celku krásný počasí. Místama je sice spíše polojasno až oblačno, ale teploty jsou na příjemných 25 stupních. To se ovšem zítra změní, protože přijde studená fronta, kdy se ochladí až na zhruba 16 stupňů. A právě tohle to všechno zapříčiní déšť, který bude po celé České republice. Od čtvrtka by se ale měly teploty opět zvedat mezi 20 až 25 stupňů, ale hlavně ubývat srážek. A co se teplotních rekordů týče, tak na pražském Klementínu je k dnešnímu dni dlouhodobý průměr 16,5 stupně. Největší teplota byla v roce 1901, a to 31,6 stupně, a naopak nejmenší byla v roce 1928 4,6 stupně. No to je obrovská zima a myslím si, že i ten dlouhodobý průměr není úplně teplo na nějaký pivečko na zahrádce. Každopádně začal červen a to je měsíc, kdy začíná většina svadeb. A tak by bylo dobré, kdyby byly ty víkendy krásné. Což si přeju vlastně i já. Ne jako ženich, ale jakožto DJ právě. Na těch svatbách. Ale nebudou jenom svatby, budou různý akce, budou oslavy, ale nemusí být jenom soukromý akce, budou i veřejný. Budou festivaly, budou koncerty a na ty vás dneska určitě pozvu. Každopádně vy teď posloucháte Radio Hey a za chviličku vás tady čeká Green Day anebo YouTube.

0: Jelikož máme krátce po půl třetí, tak nadešel správný čas na to, abych vám řekl nějaký novinky, nějaký zprávy, co mě zaujaly. A je to vždycky umění něco vybrat, protože abych někoho neurazil, aby jsme se nebavili o válce, tak to pojmem trošku jako pozvánku, protože mám tu jednu kulturní konkrétně. A to, že se v Praze chystá Pražská muzejní noc. V sobotu 13. června se od 7 večer do půlnoci otevřou muzea, galerie a další instituce v trochu jiném režimu než běžně. Večer, posetmění a často i se speciálním programem. Takže jestli máte rádi muzea, ale přes den na ně není čas, tohle je ideální výmluva, jak si udělat večerní výlet za kulturou. Aby jsme se nebavili jenom o Praze, tak i Brno rozsvítí, a to Ignis Brunensis. V Brně už začal totiž festival, tenhle ten. To jsou ohňostroje, světelné show, drony a další doprovodný program. Hlavní část se letos protáhne až do začátku července a na brněnské přehradě se představí i soutěžní ohňostroje z Česka, Švýcarska a Finska. Takže jestli máte rádi večery, když se nekouká do mobilu, ale nahoru na nebe, Brno bude mít v červnu a červenci co nabídnout. Takže ještě jednou, Ignis Brunensis běží od 30. května do 4. července. Soutěžní show na přehradě jsou 27. června, 1. července a 4. července a program zahrnuje i dronové show. No a abyste se nedívali na oblohu jenom na drony a světelné show, tak v červnu se budete dívat i jinak. Protože mám tu jednu zprávu pro všechny, kdo se občas večer podívá i jinam než do televize. Červen bude totiž zajímavý na obloze. Kolem 8. a 9. června se k sobě opticky přiblíží Venuše a Jupiter a o pár dní později se k večerní sestavě přidá i Merkur. Takže jednoduchý návod. Po západu slunce koukat nízko na západní obzor a jestli nic neuvidíte, pořád můžete říct, že jste byli venku za kulturou. A ať vás jenom nezvu, tak přece jenom tady nějakou zprávu mám. Je teda týden stará, takže je dost možný, že jste ji zaznamenali, ale mě to zaujalo natolik, že se s vámi o tom podělím. Protože v úterý 19. května vystoupila na Slezském stadionu v Polsku kapela Metallica. Byly zde 10 000 lidí, kteří si užívali atmosféru, pokoukání, ale hlavně zvuk. Ovšem zvuk či otřesy si užívali i lidi v okolí, což tak neobvyklé není. Co je na tom zajímavé, že seismologická stanice v nedalekém Slezském vědeckém parku zaznamenala vibrace, které doslova uvedly zemi do pohybu. Tomu říkám skutečná síla metalu. Tou nejintenzivnější písničkou byla hned ta úvodní Creeping Dead. Jak říkám, je to přes týden stará informace a ten minulý týden, když jsem tu s vámi byl, tak bohužel mi unikla a všiml jsem si až večer. I tak to ale stojí za zmínku a my si Metaliku vychutnáme teď. Takže otočte volume pořádně a pojďme udělat otřesy i tady.
1: Ať si lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme hej.
2: Radio hej. Zůstaň s námi na hej.

0: nářez od Metallica doplnili ještě Maneskin. A já teď předávám slovo Markétě.
1: Nehoda kamionu blokuje pravý jízdní pruh na Pražském okruhu na 77. kilometru ve směru od dálnice D1 k Ruzyni. Téměř 40 minut se zdržíte na dálnici D1 mezi 210. a 196. kilometrem na trase z Vyškova do Brna. Důvodem je silný provoz. Komplikace očekávejte na dálnici D5 na trase z Plzně do Prahy. Na 22. a 5. kilometru před sjezdem na Králův dvůr se došetřuje nehoda. Zdržení nepřesáhlo 15 minut. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové po pojíždě řidiči 15 minut mezi 14. a 19. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: My moc děkujeme a pokračujeme v hudbě.

ať tuhle hodinu uzavřeme nějak pořádně, tak co se informací týče, tak nám chybí ještě sport, ty sportovní novinky. No a my za sebou máme finále fotbalové ligy mistrů, které rozhodly až penalty, ve kterých byli úspěšnější hráči Paris Saint-Germain, kdy porazili londýnský Arsenal. Fotbal to byl očekávaně jen na jednu stranu, Arsenal hrál klasicky velmi defenzivní fotbal a kor poté, co vedli brzy 1-0 od prvních minut. Později dokázal srovnat penalty Dembele a skóre 1-1 vydrželo až právě do penaltového rozstřelu. A jelikož byl tohle ten zápas, kdy se dívá většina evropských, možná i světových fanoušků jakéhokoliv klubu, nejen těch dvou, tak zde to nebylo jako v hokeji, o kterém si povíme za chviličku. Tady si myslím, že to bylo tak, že Paris Saint-Germain fandilo asi tak 90% lidí, protože mají na styl Arsenalu jednoduchý názor. No ale kdo mě poslouchá pravidelně, tak ví, že já na všem najdu něco pozitivního, přece jen jsem veselý. A i zde se mi moc líbil jeden okamžik, kdy rozhodující penaltu neproměnil Gabriel. Hned poté vlítli hráči Paris Saint-Germain na hřiště a utíkali slavit. Ovšem kapitán vítězného družstva Marquinhos šel za svým brazilským kolegou a smolařem penaltového rozstřelu. A dobrých 5 minut ho uklidňoval, objímal a místo toho, aby v tu chvíli slavil se svými spoluhráči, tak právě byl u něj. A to bylo obrovský a za mě si zaslouží i obrovský respekt. No a skončil nám i hokejový šampionát, kde výkon našich komentovat nebudeme, to už jsme probírali. Stejně máme národ plný trenérů a expertů, takže si každý názor udělá sám. A my si teďkom pojďme shrnout výsledky, jak to celé vlastně dopadlo. Protože v zápase o třetí místo si to rozdala hvězdami nabušená Kanada a skvěle hrající Norsko, které vedlo 2-0 po většinu zápasu. Kanadě ale potom stačilo z celého zápasu zahrát asi tak 6 minut, něco jako hokej, a vyrovnat, ale v prodloužení nakonec, a nutno říci, že zcela zaslouženě rozhodlo Norsko a získalo tak historický bronz. V zápase o zlato proti sobě stálo Švýcarsko a Finsko. A zde to právě nebyl zápas podobný tomu finále Ligy mistrů. Zde se fandilo, řekl bych, tak půl na půl. A ať by vyhrál kdokoliv, bylo by to zcela zasloužené. Nakonec, po bezbrankové základní části, rozhodl v prodloužení nejmladší finský útočník Helenius a Finsko tak svým vítězstvím zajistilo švýcarský, smutný, ale za to stříbrný hat-trick. Je to smůla, já osobně to přál víc domácímu týmu, což byli právě Švýcaři, ale jak říkám, je mi vlastně jedno, kdo vyhrál, protože obě národnosti po celou dobu turnaje předváděly podobné, ale hlavně bezkonkurenční výkony, bez jakýchkoliv výkyvů. No, my máme za pár minut 15. hodinu, což bude zároveň i ta československá, co se hudby týče, a dokonce téhle vám posílám třeba ještě linkiny.

0: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rokové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.
1: Pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio.

Vítejte v československé hodince. Ano, přesně tak, máme pár minut po 15. hodině. Vy posloucháte Rádio Hej a společně s ním i mě, Jirku Veselýho. A my se hnedka pojďme podívat do historického okénka, než potom v dalších vstupech budeme spíš koukat do budoucnosti, co se pozvánek a novinek týče. Takže dneska se vrátíme do rockové historie, protože 2. června se narodil Charlie Watts, bubeník do Rolling Stones. Přišel na svět v roce 1941 v Londýně, takže by letos oslavil krásných 85 let. Charlie Watts nebyl typický rockový exhibicionista, zatímco kolem něj létaly kytary, šály, pózy a velká rocková gesta, on seděl za bicími s klidem člověka, který ví přesně, kam má položit úder. A právě v tom byla jeho síla. Drželo Rolling Stones pohromadě skoro 60 let a do jejich syrového rock'n'rollu přinesl jazzový cit, eleganci a neuvěřitelnou jistotu. Na něm je krásně vidět, že v kapele nemusí být nejhlasitější člověk, zároveň ten nejdůležitější. Někdy prostě stačí sedět vzadu, držet rytmus a bez vás by se to celé rozpadlo. Pojďme tedy k československé hodince.

Tohle byly tři sestry, předtím dohrál Divoký Bill. A já tu mám teďkom pozvánku pro fanoušky tvrdší muziky. Hned na konci týdne se totiž v Plzni rozjede Metal Fest Open Air 2026. Jede se od pátku 5. do neděle 7. června, a to v amfiteátru Lochotín. A pořadatelé ho berou jako tradiční start metalového festivalového léta. A v programu jsou jména jako Sepultura, Evanestasia, Accept, Anthrax a nebo April Art. Takže to není žádné jemné zahřívací kolo, ale rovnou plzeňská metalová palba. Takže kdo chce víkend s kytarami, hlasitými refrémy a festivalovou atmosférou, což je to nejhlavnější, tak Lochotín je jasný tip. My teď dáme další ještě české písničky, trošičku zpomalíme, ale slibuju, pak už pojedeme jenom rychleji.

kamion od Keksáků nám dovezl další novinky a my mrkneme na ty filmový, protože začátek června bude v kinech docela žánrový. Jestli máte rádi horory, tak už v kinech běží Backrooms, což je film podle internetového fenoménu o nekonečných prázdných místnostech, divném světle, hučení zářivek a pocitu, že jste někde, kde vůbec nemáte být. Takže žádné romantické pohlazení, spíš nepříjemná atmosféra i internetová noční můra na velkém plátně. A od čtvrtka 4. června dorazí další dvě věci, které stojí za zmínku. Jednak Vládci vesmíru, což je tedy návrat He-Mana a klasické fantasy a science fiction značky z 80. a potom taky nový scary movie. Takže jestli máte radši horory, ale nechcete se bát, ale spíš se jim smát, tohle bude přesně ta parodická cesta. Ať se nebavíme jenom o filmech, pojďme mrknout i na hudební novinky, protože Vypsaná fixa vydala novou desku Ideál. Je to jejich 11. album a přichází po 4 letech. Kapela na něm má 12 skladeb, mezi nimi už i známé věci Bylo to jistý a Fucking Party. A hezká zajímavost, produkci si vzali na starost Ondřej Ježek a Dušan Neuwirth, což sama kapela označila jako producentské společenstvo prstenů. Takže nová fixa je venku a jestli máte rádi jejich poetiku, kde se obyčejná věta umí změnit v refrém, tak tohle je jasný tip. Z tvrdšího rokového kalendáře stojí za zmínku Evanescence. Podle release kalendáře Lootwire jim na 5. června vychází album Sanctuary u BMG. A nakonec mám ještě jeden tip, protože vyjde jedna velká reedice. Metallica chystá remaster alba Reload. Původně vyšlo v roce 1997 jako volné pokračování desky Load. A teď se vrací v rozšířené podobě. Podle Ultimate Classic Rock i jako velký 15 CD box. Ať už Reload milujete, nebo patříte k těm, kdo tehdejší období Metallica pořád rozdýchávají, je to kus jejich historie. A hlavně připomínka doby, kdy se největší metalová kapela světa nebála hodně změnit zvuk, image i náladu. A jak jsme se před chviličkou bavili, dokážou otřást i zemí, teda jejich písničky. No, a my se k písničkám vrátíme. Pojďme na Dana Bártu a potom bude další Dan a tentokrát Landa.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním,

Máme lehce po půl čtvrté, posloucháte rádio. Hej a zdraví vás Jirka Veselý. Momentálně asi nejvyšší čas podívat se do sportovního světa a protože se ve Francii stále hraje druhý letošní Grand Slam, tak se podíváme na tenis. Dnes jsou na programu už čtvrtfinále, kde si z Čechů dobře vede Jakub Menčík, který hraje s Brazilcem Fonsekou. Ale bacha na něj, dokázal tu vyřadit už třeba Nora Ruda či bývalou světovou jedničku Djokoviče. Ovšem Jakub Menčík nezůstává pozadu. Na tomhle turnaji poslal domů už třeba Deminaura nebo v minulém kole Rubleva. Zápas je zatím naplánovaný na 20:15. Kromě toho se ze stejné strany pavouka teď odpoledne rozehrál zápas mezi Zverevem a Joderem a na druhé straně čtvrtfinále a zároveň zítra budou hrát Kanaďan Auger proti Italovi Čobolimu a pak nás čeká čistě italské derby a to mezi Berrettinim a Arnaldim. U chlapů je tedy italská převaha, u žen je to převaha ruská. Jeden z nich je Andreeva, která dokázala už dneska porazit Rumunku Čirstovou. Další ruskou je Kalinskaja, která bude čelit Polce Chvalinské. A pak bude také čistě ruské derby, a to mezi Sabalenkovou a Schneiderovou. Derby se odehrálo dneska i ještě jiné, a to ukrajinské, a tam dokázala Svitolinovou porazit Kostuková. Mrkneme ještě jednou do fotbalového světa, naši totiž odehráli předposlední přátelské utkání před nadcházejícím mistrovstvím světa. Hrálo se doma na Letné a porazili jsme Kosovo 2-1. Po tomto zápase se i rozhodlo, že se na mistrovství světa nepodívají Ladra, Bucha či Kabongo. Další přípravné utkání nás čeká už na půdě Severní Ameriky proti Guatemala, a to v pátek 5.6. Mistrovství světa pak začne příští týden a my hrajeme hned první hrací den proti Jižní Koreji. Zápas začíná v pátek 12. června a to o 4 hodin ráno. Ty další nás čekají potom 18. června, to je v příjemných 18 hodin a ten poslední skupinový budeme hrát proti Jaru, Jihoafrická republika a to 18. a 25.6. hrajeme s Mexikem domácím, to bude velice těžké, tam si teda ještě přistaneme, protože to je ve 3 ráno. Pokud se zadaří, od 29. června jsou naplánovaný vyřazovací zápasy. Budeme to samozřejmě sledovat. Mezi největší favority na celkového vítěze patří Španělsko či Francie s kurzy okolo 6. Na nás je pak krásný kurz 250, za zkoušku to asi stojí. A ten největší potom, nebo zároveň nejmenším favoritem na vítězství na mistrovství světa je Haiti a ty mají kurz 5000. No a ještě na závěr sportu jedna zpráva. Včera proběhlo tradiční vyhlašování biatlonisty roku a tím se podruhé stala letošní olympijská medailistka Tereza Voborníková. Druhý pak byl Michal Krčmář a třetí Vítězslav Hornik. To je ze sportu všecko, pojďme se vrátit k muzice. A i když já říkám, že mezi 15. a 16. je československá hodina, tak určitě musíme zahrát i něco ze Slovenska. Takže já vám za chviličku pošlu Pala Haberu, ale ještě před ním dáme Kabáty.

Klemana Ticho. Ticho, na našem rádiu rozhodně nečekejte. A to určitě nemůžete čekat ani na festivalu, kam vás teď jdu pozvat. Protože už příští týden se v Hradci Králové rozjede Rock for People 2026. A letos jede od 10. do 14. června v areálu Park 360. A program je opravdu velký. V line-upu jsou například Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me to the Horizon, Halsey a v neděli speciální den s Iron Maiden. O těch jsme si nedávno povídali v Dvojácích, takže určitě víte, na co se těšit, ale předpokládám, že je znáte i bez toho Dvojáku. A k tomu jsou i další jména, jako Saxov, Alter Bridge a nebo Knocked Loose. Takže jestli chcete festival, kde se potká rock, metal, alternativa i velká show, Hradec si v červnu zase řekne o pozornost. A ještě jedna pozvánka taková lehce dopředu, protože v neděli 21. června vystoupí v pražských Letňanech legendární Sting. A to v rámci festivalu Metronom Prague 2026 a vstupenky na tuhle akci máte na Ticketmasteru, stejně tak jako na Rock for People. Pojďme zpátky k muzice, dáme si třeba Arakainy anebo MiG-21.

nakonec se nám tam vešli ještě jeleni. To jsme tady dlouho neslyšeli. Každopádně nám se blíží 16. hodina, nebudu to déle zdržovat. Pošlu vám ještě vysáče a za chviličku si dáme dvoják a napovím vám, že se bude jednat o dnešního oslavence, o kterém jsme už mluvili. Takže kdo pedlivě poslouchá, tak ví.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

my tu máme další díl mojí rubriky Dvojáky, kde vám vždycky představím interpreta, vytáhnu něco ze zákulisí, ale hlavně si dáme dva ikonické songy za sebou. Dneska je to navíc symbolický, protože dnes, 2. června, se narodil Charlie Watts, bubeník do Rolling Stones, tichá síla za jednou z největších rockových kapel všech dob. Narodil se v roce 1941 v Londýně a ke Stones se přidal v roce 1963. Rolling Stones vznikly v Londýně o rok dříve, to znamená v roce 1962, a jejich klasická sestava byla jednoduchá a velice známá. Mick Jagger na zpěv, Keith Richards na kytaru, Brian Jones na kytaru, Bill Wyman na basu a právě Charlie Watts na bicí. Britannica je popisuje dokonce jako britskou rockovou kapelu, která vyšla z chicagského blues a postupně se stala jedním z největších symbolů rocku vůbec. A právě Charlie Watts byl zajímavý tím, že nepůsobil jako typická divoká rocková hvězda. Miloval jazz, byl elegantní, klidný, držel si odstup od největšího rockového chaosu. Ale když seděl za bicími, držel pohromadě celý ten obrovský stroj jménem Rolling Stones. Zákulisní zajímavost ještě je, že Charlie byl původně vystudovaný grafik a ještě u Stones se podílel i na vizuální stránce některých věcí kolem kapely. A i když hrál v jedné z nejdivočtějších kapel světa, sám byl spíš gentleman za bicími. Takový motor, který nemusí řvát, aby táhl celou kapelu. Mám ještě jednu zajímavost k Rolling Stones a konkrétně ke skladbě Brown Sugar. Tohle je totiž jeden z jejich největších koncertních kusů, dokonce jejich druhá nejhranějších skladba vůbec. Jenže v roce 2021 jej kapela na americkém turné vyřadila ze setlistu. Ne proto, že by ji někdo zakázal, ale preventivně. Text totiž sahá do hodně temných témat otroctví, rasismu a sexuálního násilí. Keith Richards se tehdy divil, že lidé podle něj nechápou, že píseň tyhle věci neoslavuje, ale popisuje hrůzu doby. Mick Jagger byl opatrnější a řekl v podstatě: hrajeme ji od roku 1970, tak ji teď na chvíli dáme stranou a uvidíme. A když se podíváme na českou stopu, tak tu mají obrovskou. Protože v roce 1995 hráli na Strahově pro zhruba 120 až 130 tisíc lidí, což je dodnes jedna z největších koncertních událostí u nás. A naposledy u nás hráli v roce 2018 v pražských Letňanech v rámci No Filter Tour. Ale mluvení už bylo dost, myslím, že na Rolling Stones by toho bylo spoustu. My si dáme velice speciálně, to teďkon upravím, protože nemůžu začít jinak než písničkou Start Me Up. Samozřejmě by mi bylo líto, kdybych vynechal asi nejznámější písničku Satisfaction, ale ještě víc líto by mi bylo, kdybych nezahrál písničku, o které jsem právě před chviličkou mluvil, Brown Sugar. Víte co, dáme si výjimečně 3 kousky za sebou. Tady je Rolling Stones.

Dnes jsme si velmi výjimečně dali troják, protože se jednalo o Rolling Stones. Hned po nich ještě samozřejmě jsme si mohli poslechnout Ozzy Osbourna a nyní nadešel správný čas na statistickou otázku a ta bude velmi česká. Pořád vám říkám, ať si dáte v teplých dnech, jako jsou třeba dneska, včera, o víkendu, jedno orošené. A tak si dáme jednu zajímavost tohoto okruhu. Zkuste si tipnout, kolik piva se u nás v Česku vypije za rok v průměru na jednoho obyvatele. Dáme kvíny, dáme odpověď.

Takže kolik piva se u nás v Česku vypije za rok v průměru na jednoho obyvatele? Nebudu vás dlouho napínat, je to zhruba 120 litrů ročně. Přesněji řečeno, podle Českého svazu pivovarů a sladoven klesla spotřeba piva v Česku za loňský rok na 121 litrů na obyvatele. A i když je to historické minimum, pořád to vychází na nějakých 242,5 litrů za rok. To znamená, že i když se říká, že Češi pijí piva míň, pořád jsme národ, kde se to počítá ne na skleničky, ale rovnou na sudy. A zajímavost, každý Čech loni vypil v průměru asi o 8 velkých piv méně než rok předtím. Takže pivní rekordy už možná nelámeme, ale pořád platí, že pivo je u nás skoro národní měrná jednotka. No, a teď jedna praktická zpráva pro fanoušky piva. Kdo si plánoval červen podle festivalu mini pivovarů na Pražském hradě, měl by si kalendář upravit. Letošní ročník se totiž ruší kvůli rekonstrukci prostor. Takže žádná degustační mise na hradě, letos bude potřeba hledat pěnu úplně někde jinde. Oficiální web festivalu mini pivovarů na Pražském hradě uvádí, že ročník plánovaný na 12. a 13. června letošního roku se právě z technických důvodů zavírá. No a my jdeme zpátky k muzice. Já vám pošlu ještě předtím, než se vydáme na silnice, Coldplay a nebo Hellstorm.

0: 242 půl litru za rok piva. No, mě to pořád vrtá hlavou, není možný. Schválně, kolik těch piv se za uplynulých 5 měsíců, když nebudem počítat včerejšek, tak kolik jste jich tak zvládli udělat vy? No, schválně, dejte nám vědět. Každopádně, když už hlavně určitě nepijte za volantama, když už o tom mluvím, pojďme se podívat na silnice.
1: Na Pražském okruhu na 77. kilometru ve směru od dálnice D1 Gruzini se došetřuje nehoda. Průjezdný je pouze levý jízdní pruh. Sjezd z dálnice je ucpaný a stejně taky souběžná silnice číslo 101. Nesouvislé kolony se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna od 178. kilometru. Zdržení pro osobní auta je téměř 25 minut. V opačném směru od Vyškova popojíždí řidiči 15 minut mezi 210. a 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Děkujeme moc Markétě, jezděte opatrně. Já už se s vámi budu pomaličku loučit. Dnes jsme popřáli všem Jarmilům, takže ještě jednou jim všecko nejlepší přejeme. A děkuju, že jste poslouchali Rádio Hej se mnou Jirkou Veselým. Já už teďkon slovo od 17 hodin předám Jirkovi Bastovi a můžete se těšit na hitparádu Rádia Hej. Každopádně teď vám ještě můžu do konce hodiny slíbit Škorpiony, Meatloaf a nebo třeba Mr. Big.
2: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej,

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek.

0: a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
4: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
5: Sviany, české tradičně vařené pivo.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio Hej.

Zdar a síl návštěvníci a hlasující. Je tady další díl hitparády Rádia Hej. O jejímž pořadí rozhodujete jen vy svými hlasy. A nemyslete si, že si neprohlížím vaše hlasy a poznámky. Je vidět, komu fandíte, kam a jak daleko až vidíte a jak jste či nejste tolerantní. Já jsem Bastič, který to tady vše sesmolil dohromady a kterého jako mladého synečka vede vždy za ručičku ledabyle volně pohozený konopný produkt Aldulin, kterého si rozhodně nenamažete na chleba. Pokud jste připraveni, nohy na stole, redko u popeláku a sklenka vychlazeného piva, můžeme se hitparádovat. Jen pro obraz a zvuk, svijanský más jsem si koupil v akci, protože zásilka nechodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi bědně.

0: webovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Dnes nasadíme dvě skutečné legendy. Tou první je žena, která v druhé polovině 80. let byla idolem řady rockerů a dodnes patří mezi rockové ikony s neskutečně čistým a vybraným hlasem. Nehledě na to, že jí to stále neskutečně sluší a že má stále úžasný tah na branku. Dost ale nostalgie nad krásou hlasu těla a povahy zpěvačky Tany a pojďme za její nostalgii, jak se jmenuje její novinka. Však sama Tania k tomu má co říci, protože ve své podstatě, co si budeme nalhávat, vždycky je dobrý vědět, že někdo něco k té dané skladbice může říct, něco podstatného.

Ahoj všem, tady je Tania. Ráda bych se vám připomněla novinkou Nostalgie, kterou jsme s Jirkou vybrali jako vlaštovku k mému novému EP. EP se jmenuje Tania Plamen a vyjde v nejbližších dnech u Warner Music. Doufám, že se vám bude líbit i písnička, i vlastně nové mini album a že se někdy uvidíme nebo uslyšíme na koncertech. Tak ať se vám Nostalgie líbí a ať je vám hej na rádiu Hej. Tania!

Tak to byla tady na první novinka Nostalgie. No a jdeme za druhou novinkou. Je to i není novinka, neboť vyšla v závěru loňského roku na albu Připijím, které stvořila legenda zvaná Alkehol. A ke skladbě Máme dar stvořili a do světa vypustili nový klip. My na klipy nehrajeme, ale skladbu nasazujeme a já se těším, jak se s klukama opět potkám, a to 13. června na Petřvaldském otvíráku. Taky mám nějaký ten dar.

0: Detektor kvality písniček, můj pejsáček, tedy moje doga z Yorkshireu. Na konci písničky první nabízené od Tany Nostalgie přišel do studia a zůstal i na druhou novinku, kteráž to byla od Alkoholu Máme dar, a během dní zhnuseně odešel, tak teda nevím, co si o tom má myslet. No ale každopádně toto jsou dvě nasazené novinky, o kterých budete hlasovat a které budou bojovat o vaši přízeň.
1: Posloucháte rockovou hitparádu.
0: Dámy a pánové, a my pokračujeme na místo 10. Teplická partička se udržela v naší parádě a v sobotu 6. června se osobně potkáme v rámci Hard Tour na koncertě ve Vratimově. A tak se možná ledastos dozvím. Jejich novinka UFO, která spatřila světlo světa na sklonku loňského roku, budíš tedy tak trochu pozvánkou na jejich turné s Fatamorgánou a americkými Gravity.
2: Hard Rock a Heavy Metal žije.
3: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
2: Vratimov Fest.
3: Na pódiu explodují Naga Uč

0: areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.

desáté místo máme za sebou. Šlechticové z neurčitého století a rokový cirkus současnosti sice minule balancoval na desátém místě, leč tentokrát si pomohli o příčku výše, ale soumrak bohů se patrně blíží.

0: Jirka Basta, Střelec v plné zbroji.
1: Dalibor Halamíček, dvoumetrový nestor rockové scény, sice se svou kapelou Moravius poklesl jako vyčerpaný pornoherec, ale stačí sprcha, otřepat se, utřít a jede se dál. Člověk, který neumí zašlápnout mravence, krmí slunečka sedmitečná a není schopen ani ukroutit hlavu klíštěti, se při hudbě promění v bestii a to přesto nejede vůbec vlak. A jeho paprsky se jako novinka stále drží mezi námi. Moravius Superbeams.

Mít to vánoční text, tak se asi zlobit nebudu. Chlapci z Ficovy říše si říkají Brandis a drží se jako standarda na hradě Devín a stále žijí svůj sen. Sice nevím jaký, ale pokud nebude chlupatý a vlhký, pak se dá s tímto materiálem pracovat. Tentokrát postoupili o příčku výše.

O novince Turba bylo řečeno a napsáno skoro vše. Já nemám, co bych dodal. A pokud se s nimi potkáte, tak je pozdravte. Pochlubte se, že jste pro ně hlasovali. Oni vám za to stejně nic nedají. A nakonec je to všem jedno. Minule byli sedmí a přežili. Dnes o jedno místo si polepšili.

0: Andrej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jdeme dál. Kapela, která velmi často měnila sestavu, se snad už ustálila. Snad. Historie je na místě bubeníka, protože není nikdo, kdo by Mojdu odvolal, ale už to tak vypadá, že tam, kam nastavili svou laťku na koncerty všeho druhu, tam budou muset doskočit, ať se jim to líbí nebo ne. Jejich pomalý pád v našem žebříčku ale neznamená, že by nudili nebo byli unavení či znavení. Oni jsou jen v jiném modu. My tomu říkáme, že s jídlem roste chuť, o čemž nás může přesvědčit bubeník a kapelník skupiny Bastard Mojmír Krochmalný. Čau.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak prosím tě pěkně, teď je to nezadržitelný pád, poněvadž máme tady před sebou páté místo a na něm je skupina Bastard a Cesta kolem světa. Zatím jste se krocanili na čelních příčkách, tak není to trošičku jakože setrvalý pád, nebo je to jenom už únava materiálu?
3: Těžko říct, nevím, který týden už tam jsme. Samozřejmě.
2: Zbytečně dlouho.
3: No vidíš, tak prostě už nebudeme otravovat a necháme zas další kapely, ať si zahlasujou.
2: Prosím tě, kdo je autorem této skladbičky?
3: Autorem této skladbičky je náš zpěvák Marian.
2: Teď nám skočil do hovoru, já jsem mu totiž zkoušel zavolat a on mi teď skočil do hovoru, jo, tak má smůlu, možná ho zavolám příště. Tak napsal to Marian, jo?
3: Ano, samozřejmě.
2: No a chystáte nějaké novinky další, nebo je to jenom teď momentálně po tom turné už takové odpočinkové?
3: Máme novinky, pracujeme na dalších věcech, takže se posluchači mají na to těšit.
2: Ty, ten Marian volá znovu, víš co? Já to polož to, já mu to zkusím zvednout, jestli by s tím něco udělá, jo, ten tvůj zpěvák, jo? Mojdo, měj se, čau, čau. A teď zkusíme tu druhou stránku věci. Halo?
4: Čau, Jiříku, zdarec.
2: Ty, Mariane, víš o tom, že jsi v živém vysílání teď momentálně hit parády a já jsem ti volal jenom, jestli se spolu spojíme. Teď jsem mluvil zrovna s Mojmírem a ty jsi ho zrušil. Ty jsi zrušil svého kapelníka. To ti je k smíchu? Ano, seš samozřejmě. Prosím tě, Mojmír právě řekl, že ty jsi autorem skladby Cesta kolem světa. Je to pravda?
4: Je to pravda.
2: A kde jsi přišel takové tancovačkové písnice z 80. let?
4: můj kamarád se rozhodl, jeden z těch dobrých kamarádů se rozhodl, že všechno prodá. Prodal barák, prodal chatu, koupil si Harley motorku za 1 000 000 korun, spalil papku a jel cestu kolem světa.
2: Tak to byla tvoje inspirace, ano, k té skladbě.
4: Protože doktor mu řekl, že za rok umře, že má rakovinu. Mm-hmm. Jak se vrátil, tak doktor mu řekl, že se spletli a že je zcela zdrav.
2: Ano, lékař je od slova lékat a nikoli vléčit. Mariane, moc díky, jdeme na páté místo a Cesta kolem světa z skupina Bastard. Měj se krásně, ahoj.
4: Vaše.
2: Čau. Ahoj. Jeho musíte vypnout, poněvadž on bude kecat tak dlouho, že se vůbec ke skladbě nakonec vůbec nedostaneme. Takže to byli bubeník a zpěvák skupiny Bastard v hitparádě Rádia Hej.

takový zajímavý, smutný příběh. Můj dá mi napsal, není moc spokojený s pátým místem, ale to není můj problém, to je jeho problém, jeho kapely. Na druhé straně si říkám v duchu, není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, že co si budeme nalhávat. No rozhodně to tak je a basta. Rd. Nyní je jasné, že celý panelák na Šumbarku má malé dožínky. Protože Láďa Tomy se svou chotí nadělali chlebíčky, šli od souseda k sousedům a všem připomínali, koho mají hlasovat, kam mají volit a tak podobně. No, všem připomněli, že je hitparáda a že Láďu v Benci nevede špatně. Po dnešním díle bude muset obejít partaje ještě jednou s panákem, protože nejen postoupili kupředu zpátky ní krok, ale ještě k tomu porazili bastardy, tedy původní kapelu, kterou Láďa Tomy zakládal psát před 35 lety nebo kdy. Možná bych něco dodal, ale tady v tomto případě jsem sakra tenkem ledě a Láďa pak nekupí stejně ani pivo.

Basta. Tak, dámy a pánové, minule na chvostu, dnes na opačné straně. Slyšíte dobře. Na opačné straně třetí místo. S velkou parádou Fany Michalík, pěvecká ikona a rovný člověk, si napsal skladbu, kterou vlastně v podstatě nikam nepoleze, jen ženským pod sukni, ale má i hlubší myšlenky, přestože čas ukáže, která cesta je lepší. Ale skladba se musí líbit i jeho basákovi Tomášovi Deníčkovi, zatímco kytaristovi Vojtovi Prokešovi se líbí jen Vojta Prokeš sám. Ale zajímavou věc napsal Petr Majkrič. Neměl bych nadržovat nikomu, psal na Facebooku, ale spousta muzikantů v téhle hitparádě, s kterými jsem se bavil, tak jsme se shodli. Jeden z nejlepších hlasů dnešní doby je hold Fany. Spousta kapel, kterým bych rád dal hlas, mi dá za pravdu, že Fany v dnešní době opravdu předvádí v dobrém slova smyslu nehorázný výkon. Fany má můj hlas a ostatní můj potlesk. Myslím, že výstižné a řečeno vše. Já doufám, že taky, a jdeme za tou skladbičkou.

Vany a chci ti slíbit. Pánové a dámy, je sezóna traktorů a na poli i na koncertním pódiu. Je čas odolávat náporu plechové kavalérie a bojme se hesla traktoristé sobě nebo traktoři nezhoří. Protože jejich frontální útok na samotný vrchol opět nabral v uplynulém týdnu na razanci. Uvidíme, jak to s nimi bude dál.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se pojďme podívat, co jsme dneska vlastně tady slyšeli. Nejprve to byly dvě novinky, Tania a Nostalgie, Alkohol máme dar. Na 10. místě Hard Colony a skladba UFO. Na místě 9. Panoptico, Moulin Rouge. Místo 8. Moravius, Superbeams. Na místě 7. Brandis, Sen. 6. místo Turbo, Time of My Life. Na 5. místě Bastard, Cesta kolem světa. Na 4. místě LTB, Bestie s podtitulem Jack Rozparovač. No a na místě třetím, Fany, chci ti slíbit. Druhé místo patřilo Traktoru a skladbice 5x5. Co na nás čeká, teď už asi víte.
2: Rocková hitparáda na rádiu Happy.
1: Funus. Poslední bitva vzplála, dejte se na odchod. Dobrá rada pro dvě skladby, které nenašly své příznivce a v podstatě jste je měli za hnusné. Soudě podle hlasů či spíše nehlasů. Prostě dvě papundeklové krabice na katafalku a v nich skladba Víc než slova Davida Kolera, kterému jste to nandali, to musím říct, a ve druhé je song Pod hladinou řeky formace Piráti 44, což mne mrzí víc než v případě kdysi výborného Kolera, ale to už je věc samozřejmě náhody, nebo věc názoru, těžko říci. Zvu vás na festival.
3: Hard Rock a Heavy Metal žije.
4: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
3: Vratimov Fest.
4: Na pódiu explodují. Na gauč, v

0: vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Tak a teď tady máme folklor naší danceparády v podání mladé a starého. Přiznám se, že mě sice skladba stále baví, ale prvotní šok už odezněl, ale v nedávné době jsem měl čas a možnost, ba i čest, hovořit s řadou zajímavých lidíček z branže a všichni do jednoho napříč spektrem se shodli, že toto jim dvěma skutečně vyšlo a jejich hlasy si sedly jak servaní hokejisté na trestnou lavici. Leona Šenková a Jarek Filgas, Nikdy se nedozvíš.
1: Rock a heavy metal žije.
0: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
1: Vratimov Fest.
0: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
5: Českou rockovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
6: Sviany, české tradičně vařené pivo.
7: Bylo 18 hodin. Posloucháte
8: Hej Rádio.
9: Full time rock for you.
10: Rádio Hej.
11: Rádio Hej.
12: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
13: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
14: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
15: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jih, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare.

0: šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Vám přináší Hakel.
4: Posloucháte pořád na Hej Rok na rádiu Hej. A dnešními hosty v našem studiu je Savana Urbánek a ten si bude celý pořád povídat s Honzou Růžičkou. Bude to velmi zajímavé povídání, takže hezký poslech.
5: Mám tu vzácného hosta Honzu Růžičku, kterého znáte samozřejmě vy, co pamatujete takové ty dřevní doby Big Beatu, co by muzikanta, ale ze současnosti ho můžete vydávat s krásnými baskytarami. Je to totiž výrobce baskytar a výrobce baskytar takový, že jeho nástroje putují celým světem. Honzo, já tě zdravím, ahoj.
6: Ahoj, já tě taky zdravím, jsem rád, že jsme se potkali po delší době.
5: Honzo, pojďme nejdříve, než se pustíme do tvých uměleckých záležitostí, co se stolárny týče, pojďme k tvým hudebním začátkům. Ty jsi baskytarista, kde jsi začínal a odkud pocházíš?
6: No, pocházím z Ivančic, i když jsem bydlel od první do poloviny 8. třídy v Oslavanech, pak jsem se přestěhoval do Ivančic, kde jsem byl do 19 let a od 19 let jsem v Brně, ale moje začátky na kytaru byly takové, že já jsem kdysi chodil v Oslavanech do skautu a tam kluk, který nás vedl, Inoš Burešuj, tak on byl výborný kytarista, Trump každým solem. A já jsem byl úplně uchvácený z toho, jak on zpíval a hrál na kytaru. To jsem začal jako chytat poprvé kytaru do ruky A, D, E. Ale když si vzpomenu, tak úplně takový kopanec, který jsem dostal, že bych měl začít dělat muziku, tak mě naši vzali na koncert do Ivančic, přijelo divadlo Rokoko, což byl Neckář, Matuška, Vondráčková, Kubišová, tenkrát to moderoval tam Darek Vostřel a já jsem v sobě malý kluk stál opřený o to betonový pódium a čuměl jsem jim ze 2 metrů do huby. A tam to byl asi nějaký první ten, že bych měl dělat muziku, ale pak nic, až v tom skautu jsem začal.
5: Myslíš samozřejmě letovisko Réna a místní amfiteátr, jestli se nepletu?
6: Ano, který je teda bohužel dneska zdevastovaný, tam, jako tam se dělávali koncerty, tam byly, já nevím, když to si vzpomenu, Mírový slavnosti, pamatuju si tam koncert Urbánkovi, když tam hrál Kratochvíl z Děskve a různý jiný kapely, tam to bylo strašně moc.
5: Honzo, říkal si kytara, samozřejmě Niagara, Zlatokoptom a já nevím, Hobous. Ty jsi ale baskytarista, jak jsi přeskočil z kytary na basu?
6: No, my jsme měli v Ivančicích kapelu na školí už, nějaký ty 8. třídě. A tam, já jsem byl kytarista původně, jenomže pak odešel basista, Hrůžo, hraješ nejhůř na kytaru, budeš hrát na basu. A já jsem to nechtěl, mě to nebavilo. Až potom jsem začal poslouchat kapelu Uriah Heep, kde teda byl vynikající baskytarista, to byl v podstatě, když to vemu, ty basové linky, jo, to byl vál ve válu. To bylo maso. A to mě uchvátilo a začal jsem se učit hrát na kytaru, na basu a pak se to rozpadlo v Ivančicích, ta kapela, tenkrát otec, který byl těžce antimuzikální a to, tak nemohl poslouchat to moje udlání doma, tak dal inzerát do Novým očiš, já jsem vůbec nevěděl, že baskytarista hledá flek. A pozval se mě tady v Brně barová kapela, tak jsem šel na konkurs, byla kapela Ládě Hrznička. Pak jsem hrál 4 roky v baru, no.
5: Říká Honza Růžička, s kterým se dnes bavíme o muzice, ale samozřejmě

0: vám přináší Hakel.
1: Jsme zpátky ve studiu a je tady Savana a Savana ve studiu zpovídá Honzu Růžičku.
2: No a samozřejmě tě pamatujeme také ze zábavových kapel.
3: No, to bylo potom, když jsem odešel z baru, protože mě už to tam nebavilo, to bylo furt dokola a já jsem chtěl dělat Big Beat. Tak jsem odešel, pak jsem asi 3/4 roku hrál s jednou kapelou ze Zbíšova, to se jmenoval Energie, Miloš Udec, tomu šéfoval tenkrát tam. A pak jsem dostal lano k projektu od Boba Šmída. Přišel, jestli bych tam šel, já říkám, no, tak uvidíme, já se přijdu podívat. A byl tam vynikající kytarista Pavel Fuxa. No a kvůli tomu já jsem tam zůstal a pak jsme jezdili 4 roky s projektem a hráli jsme, to bylo kšeftů, zhodou okolností, já jsem bydlel v baráku v Líšní, kde já jsem bydlel ve 3. patře a v přízemí bydlel Tonda Vodíšku, kytarista od Kernu. Vždycky nad ránem, ještě když Kerní hráli zábavy, tak jsme se potkávali u baráku a vždycky, Zár, kde jste hráli? A no tam, kolik jste tam měli lidí? 600, no my taky tak kolem 700. Tenkrát lidi chodili na zábavy, dneska to je tragédie, no.
2: Pravda je, že když se dnes potká muzikant s muzikantem a baví se o proběhlých koncertech, tak první, co je, padne otázka, a kolik tam bylo lidí, že jo? To je jasná věc. Dneska je to trošku slabší. Jaká byla tvoje první baskytara?
3: Moje první baskytara byla Jolana, byla Iriska, pak byla Diamantka, no a potom už byly cizí kytary.
2: Já navazuji na otázku, která padne teď. Která byla tvoje první vyrobená baskytara a co tě vedlo k tomu vyrobit basovou kytaru?
3: No, tak to byla sranda, protože první basu jsem si dělal ještě když jsem se učil stolařem, tak jsem říkal, udělám si basu, jako nikdo nemá. Jo, tak jsem si udělal basu. No, hrůza znovu na tehdejší dobu, ale nemám ji černý, kde skončila ta basa. Ale taky jsem na ní chvíli hrál. A potom v 80. rokách jsem zjistil, že mě nevyhovuje nic, co prostě je. Buď to bylo předražený strašně, nikdy mě nesedli do ruky kytary basy Fender, to říkám ježišmarja, jak tohle. A tak jsem začal, udělal jsem si jednu basu, druhou, třetí a pak už to začalo. Po 90. roce jsem začal podnikat, měl jsem stolárnu, tak jsem se vybodnul a dělal Hakel. Před 20 rokama jsem se k tomu vrátil a to mě všichni říkali, Růžo, neblbni, teď je toho tady strašně moc. Bylo to těžké návrat, protože ta doba se změnila, ty technologie výroby kytar se taky trošku změnily, takže to byly hodiny a hodiny prosezený u internetu, protože žádná firma neprozradí všechno, oni tam dají jenom kousek něčeho. Pak to skládáš dohromady jak pucle, jako, no, tak jsem začal a dneska ty kytary prostě jsou po celé republice a i venku a prostě hrají, no.
2: Říká Honza Růžička alias Růža, výrobce baskytar, které jsou téměř po celém světě. Zůstaňte s námi, protože za chviličku se dozvíte, jak to všechno zvládá. Hey, hey!

0: přináší Hakel.
1: Z jakých vycházíš tvarů vůbec? Nebo děláš třeba i na zakázku nějaké ty patvary? Nebo máš klasiku?
2: No, jsou schopné udělat v podstatě jakýkoliv tvar basy, ale já mám svoje nějaký dva tvary, které dělám, buď čtverky, pětky, nebo dneska se dělají ty multiscaly, to dělám, ale když někdo přijde, že přijel před třema rokama za mnou chlapík z Lanškrouna a že prej já bych chtěl udělat kopii Rickenbackera, já říkám, to se nedomluvíme, protože já kopie nechci dělat a to a tak dlouho brečel, až teda nakonec jsem ho udělal. Pak za mnou přišel Jindra Novotný ze Znojemských ocelotů a je, ty jsi dělal Rickenbackera, já mám originála, já bych potřeboval ještě jedno udělně. Tak pak jsem udělal ještě dvě kopie Rickenbackeru, říkám, když už to mám, mám na to šablony všechno, tak proč bych to neudělal.
1: Ty jsi s poslední dobou vyrobil i pár snímačů.
2: No, poslední dobou, to už je delší dobu, to začalo, já nevím, před nějakýma, já nevím, 7 rokama, 8, no tak 3,5 roku trvalo, než jsem se odvážil dát někomu snímač na basu. Cívku, spočítáš trafo, spočítáš různý tlumivky, to snímačné, tam je tolik aspektů, který to, ten výsledný efekt, jako ovlivňují, jo.
1: Růžo, necháme fyziku fyzikou. Pojď se pochlubit, kdo hraje na tvý baskytary třeba v České republice a takový ty majstrštiky, kdo hraje na ně v zahraničí, si necháme na úplný závěr. Tak pojďme do Česka.
2: No tak v Česku první, kdo na to začal hrát, si známých lidí, tak byl Zdeněk Koup, který hrával s Rakajnama, on teda po 35 letech odešel, ale on jich měl 5 těch bas ode mě. A my jsme se potkali kdysi v Hodoníně v Nautilu a já jsem šel za ním, protože jsem se potřeboval dostat do nějakého podvědomí. A říkám, hele, já stavím basy, já ti dám basu gratis, jenom za to, že budu moc používat tvoje jméno a jméno Arakain ke své reklamě. A on se toho chytl, tak jsem udělal jednu basu, z toho jezdil nějaký 2 roky a pak za mnou došel a říká mě, Růžo, já už mám z té basy rameno o 10 číselních, to byla těžká basa, ale z těch 5 bas hrál nejlíp. Mám já 7 kilo skoro. Ale tak jsem mu potom udělal další, pak přišel, já bych chtěl nějakou divočinu, tak jsem vymyslel tvár nějaký, a jsem udělal tak jednu, druhou a pak měl ještě třetí tady ten patvár, jak já říkám. A pak odešel od Arakainu a já jsem tady ty basy, ten patvár jeho, tak udělal pár lidem a on mě už v Brně tady na koncertě mi říká, a nikomu to neděle, ten tvár, to je můj tvár. Já říkám, ten ale milion lidí hraje na Fendry, na Gibsona, proč bych to neudělal někomu jinému. No, tak jsem to udělal Pištový Sedláčkový, Jara Sedláček, on hrával se Salamandrou, dneska mají Metal Factory, jsem mu to udělal. Pak jsem dělal basu mladýmu Dodovi Doležalovi. No, a to se Zdenkovi moc nelíbilo, ale byl potichu a nejvíc ho dožralo to, když se mu tady tenhle tvár, i když multiscala, což on hrál na rovný pražce Zdenek, tak jsem to udělal Markovi Loučkovi, který po něm nastoupil do Arakainu.
1: Dnešním hostem je výrobce baskytar Honza Růžička.

0: jsme zpátky ve studiu a je tady Savana a Honza Růžička.
1: Honza Růžička alias Růža, jeho baskytary Růženy kolují po celé České republice, ale dostali se i do zahraničí. Tak pojďme pěkně postupně. Honzo, jaký máš majstrštyk za hranicemi?
2: Tak Patrick Giers, on je Francouz, ale jezdí s italskou kapelou Rhapsody, ten má ode mě basu. A pak jeden Rakušák, on je to Slovák, který už žije leta v Rakousku, tak ten má ode mě dvě basy. No a před dvoma rokama jsem dával basu Suzy Quattro, jo. Což je tady s těma dle lidima je problém. Oni jsou vázaní firmama. On na veřejnosti v podstatě nesmí vylez s ničím jiným, protože je vázané Fenderem, dejme tomu, takže on musí vylez jenom s Fenderem, jo. Ale tenkrát měla tady v Sonu koncert Suzy Quattro, já říkám, kurník šopa, já jsem mu poslouchal, když jsem byl 13 let, jsme chodili po Ivančicích s těma A3-kama vychrchlanýma. Ty brďo, baba na basu, to je Big Beat, jak hrom, ne, jsme chodili. No a tak jsem napsal, jsem šel na tu agenturu, která ten koncert dělala, a kořil na mě, a to je na nic, o to nebude zájem. No, nechal jsem mu tam kontakty a za týden na to mě došel mail přímo od Suzy Quattro, že jako jo, že se těší, že tak, taky asi nedostává basy zadarmo na každý kšetě, že? No, ale tak to, no, tak. Ale přihodila mě na jeho synka, že ať veškerý technický detaily řeším s ním. No, tak probíhala. My si psali přes Facebook a co by, jak by to mělo být, co by tam mělo být. Já jsem mu poslal x fotek vás, co jsem udělal, a vylítala mě tam fotka Rickenbackera, což já jsem vůbec tam nechtěl poslat. No a on si vybral zrovna toto a já jsem mu psal, já říkám, ty, ale matka hraje na Fendera, který má na kobylce rozteč 19 mm, Rickenbacker je úzký, on má jenom 17 mm. To jí bude vadit? Ne, nebude. No já jsem potom přišel, že to bylo víceméně basa dělaná pro jeho synka do kapely. On teda je kytarista, ale když ho dovezla do Anglie, tak ten její synek mě psal, že jako super, že... A ona mě poslala potom taky video, kde na ní hraje doma.
1: Ružo, jak to je s tvými zakázkami? Máš práci dopředu, nebo máš o práci nouzi?
2: No, to je takový, to je jak na houpačce, ale teďka mám práce celkem dost, v podstatě dá se říct na rok dopředu, jo, mám tam teďka rozdělaný, já nevím, ale 4 basy a mám tam dělat pro kamaráda headlesku, kytaru, 7 strunku, jo, takže práce mám dost, a ono to přibývá, nejenom to, ale ty snímače se, dejme tomu, rozkřiklí málem víc, jak ty kytary, takže motámají snímače pro borce, buď si dojedou, já jim je vyměním v basy, a nebo je posílám po republice, ty snímače.
1: Tak, co takhle kuchyň do chaty uděláš mi?
2: Jde pokoj. Nechci o stola, kyně a o nábytku ani slyšet.
1: Ružo, já ti děkuji za rozhovor, bylo to plodné, ať ti ruce slouží ještě hodně dlouho. Nemyslím jenom na tom pražci a na té kobylce, ale hlavně na tom stolařském punku. Ať máš hodně zakázek a hlavně to zdravíčko, ať nám slouží.
2: No, hlavně to zdravíčko. Přeju všem výkbyťákům taky hlavně zdraví, všechno možný. Není, to ne, ty ostatní věci nejsou podstatné, ale zdraví máme jedno. I když se k němu kolikrát chováme šíleně.
1: Měj se hezky, opatruj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.
1: Bylo 19 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.

Hezký a příjemný večír, ne a večer, milí posluchači, vlastně odpoledne, pozdní. Máme totiž už červen dokonce, červen ještě tam budem. A od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Máme úterek, to znamená bluesovky, a než se dáme do bluesovek, tak odevírák večera, odpoledne. A pak kalendářík. Odevírák odpoledne pozdního, téměř letního, by měl být dneska Radim Hladík a Blue Effect Blues About Stone. Když máme ty bluesovky, tak na rozcvičení.

Hezký blues to bylo, to je pravda. Tak se podíváme do kalendáře, vidím tady rok 41, dokonce dvakrát. Prvně se narodil Charlie Watts 2. června. Toto letí, duše červen pomalu. 2. června se narodil tady Charlie Watts, co jsou Rolling Stones. Ty bychom mohli. Tak dáme, no.

tak s tou ním. Pak tady máme ten 41. ještě jednou. Taky 2. červen, to se narodil Charlie Watts, to jsme říkali. A taky ten den se narodil William Joest. To jsou Gladys Knecht and the Pips. To je taková zvláštní kapela, ale zajímavá.

Už tady vidím rok 1946. 2. června se narodil John Duncan, to jsou Attack, Andromeda taky, a Atomic Rooster jsou to přímo. To bychom si mohli docela zahrát. To je známá kapela.

Tak to byly Atomic Kroustr a já tady vidím rok 49, to se 2. června narodil Tommy Mendel, ten hrával u Briana Adamse v jeho grupě. Co bychom si s ním dali? S Brianem Adamsem teda, ten Tommy Mendel tam byl jenom jako takový, že jo, doplňující člověk, abych tak řekl pravdu, ale aspoň ho můžeme slyšet. Summer of 68. On mě připomíná jednu skladbu od Pink Floydu.

Pak to vidím co? Pak tady vidím rok 1954, 2. červen, pochopitelně. To se narodil Jirka Veselý, to je hromada kapel, to bychom si s tím vystačili až do večera pomalu. Takže Jirka Veselý, Kroky, ku podivu, ETC, Jazz Q, Framus 5, nebo tehdejší Framus 5, Marcia, Stromboli, Dobrá úroda, Žlutý bez Big Heats, asi ty Marcias, ne? Ty mají hezký věci. Něco z jejich začátku bychom zkusili. Ze začátku 80. let třeba. Na poslední chvíli. Dáme blues na večer třeba. To je dobrý. Vydržte mi chvíli. Blues na večer. Máte ho mít. Z roku 81.

Blues jak vyšitý docela, by se dalo říct. Samý hezký věci dneska v kalendáři. Tak se podíváme dál. Podíváme se. Jo. Rok vám řeknu, protože to budou holky teď, alespoň v tomhle roce, který teď jsme začali. A Vicky Steele, vlastně jenom Susan Nancy Thomas, má dneska narozeniny v úterý 2. června, vidíte to všechno nejlepší. A co je to za kapelu? Banjos. Tu tady zas tak často nehrajem. Ona teda i třeba v Runaways byla to. Runaways, no ty tady jsou každou chvilku v Oldies, že jo. A Banjos, ty jsou jen tak, jak kdy, jo. Nevím, co tam měla za úlohu v té kapele, jestli zpívala, tak to uslyšíme. Jestli zpívala, teda, a jestli hrála na něco, tak to vám řeknu, když to někde vylistuju.

Tak jak jste poznali, tak to byla nejen pěvkyně, toto jak jste slyšeli, ale byla to kytaristka, tedy basová, hrála na basovou kytaru v týhle kapeli Vengeance a 59. tady nemám desku, a jaký umělkyně, já nemám k ní desku, no tak přeskočíme na 60. rok a to se narodil 2. června Tony Hadley, to jsou Špandou balet, vidíte to, ty jsme tady Špandou balet, tady jsme tady neměli už dlouho, tak jo, tak to dáme, no.

Tak to byli Špandau Ballet a 60. ještě jednou, 2. červen taky pochopitelně. A to se narodil Bernard Light se narodil, vlastně jménem Bernard Gessling. A to jsou, jasný, to jsou Alphaville.

Tak to už jsme měli Alphaville a co bych vám nabít ještě? Nabít bych vám něco zajímavého. Vydržte mě chviličku, podíváme se na to. Mám tady ještě rok 1965, to se narodil Honza Macháček. To bude asi garáž. Mám takový dojem, můžu se mýlit, že jo, ale bude to asi tak. A Honza Macháček, garáž, tak dáme nějakou pěknou věc od nich. Táta to chtěl zakázat a to bude pro dnešek z hudební kalendáře, z hudebního kalendáře na 2. červen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Mrkneme se do psání, kde nic, tu nic, milí přátelé, no jsou, ale na Big Beat, no. Blues na něj, kde jste? Zatím žádný nejsou, třeba nějaký přijdou. Zkusíme něco, třeba Charlieho Slavíka.

A mám tady přání od pana Jindry Zjanova, ale musím trochu hledat, jo? Protože musím hledat opatrně, protože je to standardní vysokovotáčková deska a to vám praskne a nevíte jak. Tak zatím dáme Oumara a kapelu Howells a já jdu hledat. Hledám pečlivě.

Tak zdravíme pana Jindru z Janova. Já jsem se bavil nějakej s panem Jindrou z Janova, co je nějaký blues období Osvobozeného divadla. Ježek, Voskovec, Verich. Hlásil jsem původně Tmavomodrý svět, ale ten tady mám teď co by instrumentálku na Starých křapkách, teda by se kobrátkovej deskách. A mohli bychom dát taky Klobouk Vexový. Ten tady mám dokonce z roku 1946 se sestrama Alanovejma a myslím, že je tam snad Arnošt Kavka. Teď nevím jistě. To zjistíme za chvíli. A orchestrem Karla Vlacha. Je to zajímavá věc i technicky. To byste nevěřili, co jakou ty staré desky vysokorychlostní mají dynamiku, jo. Jak dokážou, že ty digitální mašinky teda z toho mají velký problém. Ty s tím mají co dělat teda. Ale je to zajímavý, tak si to postíme. Klobouk Vexový.

Abych pravdu přiznal, zatím jsem teda neslyšel žádnej viděl, který by měl taky jedovatý vejšky, jako tady ten šelak, jo. Ale je to ještě furt normě, jo, ještě tam nejsou sykavky, to už by pak nestálo za nic. Já jsem se tady bavil o tom Arnoštovi Kafkovi, tak dám, no není takový přetlak v bluzovkách, tak dám ještě panu Jindrovi z Janova, dám, jak si úžasná, Arnošt Kafka, sestry Alanovi, to jsem tady zmínil, když jsem o nich mluvil, a orchestr Karla Vlacha, jako vždy. On to hrál i Dvorský spoustu, že jo, u muzikantů Dvorský to hrál při vší úctě k mistrovi, tedy spíš tak jako takovou salonní věc, spíš do populáru, že jo, ale tady to teda holky rozpálili pěkně, i když teda ten hlavní, jo, tam je Arnošt Kafka a oni mu tam dělají jenom křoví teda, ale nehledě tomu, že uměli tyhle děvčata, sakra uměli dobře. A taky Jiřina Salačová, jedna z těchto sester Alanových, měla 14. května narozeniny. Tak ještě dáme jednou, dáme si repete.

Jak jsem říkal, sestry Alanovi teda ďábelsky uměli a Arnošt Kafka byl taky velmi dobrý, že jo? Spolu třeba další veličiny našeho zpěvu, jazzovýho třeba Vjačeslav Irmanov a takhle, ale Arnošt Kafka se traduje taková historkáčko, byl velmi dobrý, že jo? Tak v roce 48 se tak nějak jasně nějak přeformátoval do toho budování a lepších zítřků a uspořádal takový kurz pro hudebníky a živý vystoupení, jak má vypadat nová, lepší kultura, že jo, ty americký věci. A Jiří Traxler, známý hudebník a skladatel, se vyjádřil na jeho adresu s tím, jak, cituju, jo, jak chce ten Kafka tady dělat nějaký bolševický jazz, to asi vypustí takový to ohnovou baby a bude se přitom trochu méně svíjet, jo. No, Kafka se to domák a strašně se zeštěkali spolu, no. Ale no, to byla divná doba, bylo to v roce 48, se tohle přihodilo. A on měl Traxler i nepěkný výstup s Janem Verichem, ale to sem zase nepatří, to někdy je, to je, jsou zajímavé věci, které jsou třeba vědět někdy, když už teda člověk, který sedí u toho mikrofonu, že jo, tady třeba jako já, a musí zaujmout stanovisko. A nebo ještě horší případ může nastat, když se tady třeba musím dopustit myšlenky, jo. To je svízel rozhlasových moderátorů. Tomáš ze Zubrnic za chvilku. Pak tady mám, na mě tady přibylo, Petr z Frýdku, něco o Toma Vajíce já najdu. Tom 80 bych chtěl Katapult chodníkový blues. Není problém. A současně Katapult chce i Franta Weber ze Sedlece blues v opuštění postele. Z toho nebude nic. Protože blues v opuštění postele není blues. To se jen tak jmenuje. Jo, ahoj kamaráde, prosím, zahraj tuto krásnou věc. To je, není to špatná muzika, ale blues to není. A na altán a pro mě a pro mou Karolku. Tak to uděláme tak, že zahrajeme na altán a pro Karolku Františkovu a taky současně, jak jsem tady řekl, vydržte mi Tomovi 80, který by zase nechal zahrát tento song pro všechny dnešní posluchače a samozřejmě pro, i pro mě, děkuju. Tak dáme chodníkový blues na obě strany, jak do na Karlovarsko, tak i Tomovi 80. To je snad jediný blues, který Katapulti měli. Zodpovědně bych řekl třeba, když už blues jako blues.

0: Na tom chodníkovém blues je ještě zajímavý to, no, ne, že bych tady dělal nějaký odborníka, znalce, že jo, to zase, to by se mohlo stát, že bych vám mohl začít lajst krkem docela, ale jenom bych to tak jako rád řekl, že jo, to, když už o té muzice se bavíme, tak ten text není Made in Catapult, ale je to čistý Gellner, jo, to... Jinak Gellnera hrajou taky na zdárci, já se k ním snad dneska dostanu, ale co tady máme dál? Dál tady máme, že už na tom pracuju a to je dneska přání, z Frýdku Místku Petr něco o Toma Vajíce, to bychom mohli, z Toma Vajíce se vybírá velice snadno, protože ten je takový, ten je takový fakt dobrý, no. Co bych k tomu víc jako řekl, že jo. Líbí se vám, líbí se i mně, tak jsme všichni zajedno a jako bratři tu žijeme a spory nevedeme. Tak jdem do toho, Tom Waits.
1: Never let you come back home.

Tom Bajc, milí posluchači, a teď tady vidím Slávika ve spalovně. Slávik ve spalovně bych chtěl na kolena, jestli je to prej Big Beat. Není to Big Beat, všechno dobrý je Big Beat, jakákoliv dobrá muzika, že jo. I Mozartovou malou noční hudbu se považoval za dobrý Big Beat, ale já bych mu nabídl, když už jsme v těch blues, jo, já mu to zahraju po devátý určitě, a dokonce Šakalí léta, že jsou tak hodně ohraný, jo. Tak já tady mám před sebou, vidíte, desku tady jako s tím zaklapu, soundtrack z filmu Šakalí léta, a tam jeden z fakt dobrých rock'n'rollů je třeba Výtah nechodí, nebo nejezdí. Jo, to je snad předělaný Chuck Berry nebo Jerry Lee Lewis, nevím teď přesně, jak je marginální, jak říkáme, vzdělanci, ale je to fakt palba rock'n'rollová, i ty kolena jsou taky dobrý. A když dáme ty bluesovky, tak v tomhletom soundtracku Šakalí léta jsem našel klasickou 12 bluesovou, tak úplně vymalovanou skoro, by se mohla Slávikovi líbit. Sladkých 15, nebo počkejte, já se musím podívat, abych tady, cítím to v zádech, 4, 5, ano, je tomu tak, a ty tracky, že jo, ty čísla, že jo. Nebyl jsem matematice na základce, dobré, teď se to projevuje. Tak jo, tak dáme Cítím to v zádech, a to je docela, stojí to za poslech. Není to dlouhý, takže

I ta zvětšená septima na konci tam byla, no vidíte to. Ale že než jsem raz, jo, tak já pustím ještě, ono jako když jsou bluzovky, tak není takový nával, jo, to se nechá zajímavým způsobem experimentovat. Jak říkají odborníci, mezi když se nepočítám, tak se nechá pracovat s posluchačem, jo, to je málo kdy, že jo, to jde. No, ale tak se podíváme na ten výtah, no, co nejezdí. To je fakt dobrý, jo. To je rokec jako kráva. Normálně řekl bych jako teda, jako kdybych chtěl jako ve společnosti přátel, že jo. A protože jsem vlastně taky tady mezi vámi ve společnosti přátel, tak mluvím jako dobytek občas, ale zase není to nic vulgárního. Tak ten výtah, jo. Tady to je.

jistě vnímaví posluchači zaznamenali, že mě to na začátku trošku skočilo. No tak je to umydlený z těch mých klubových večerů ta deska. To se stane. Nazdárci, říkal jsem, kdo teda, já vím, třeba posluchači z celé republiky možná nevědí, ale Nazdárci je dobrá, echt dobrá undergroundová kapela, která bude mít příští týden vystoupení, mám takový dojem, nebo kde já vám to musím zjistit, kde je. Zatím teda jenom o nich budeme mluvit. Teď nějak od začátku příštího týdne, nebo respektive ke konci tohodle, zahájím tady masivní kampaň, abyste mohli přijít na jejich koncert, tuším na Znosimský bráně, mám takový dojem. A vždycky to stojí za to, jo. Jako, kdo nezažil Nazdárky, tak neví nic o světě. Tak Nazdárci mají nový album, upozorňuji, že já jsem byl jako první člověk, ale to fakt myslím smrtelně vážně, jo. Já jsem byl první člověk na světě, který dostal jejich nový album, jo. Tak bacha na to, jo. To už je důvod, aby se mnou bylo k nevydržení. Tak z toho nového alba, který jsem dostal jako první na světě, si dáme Pane ještě dnes. To je desítka. To je blues. Mě překvapili Nazdárci velice, velice dobře. Mě překvapili a příznivě, že hrajou blues. Já jsem se, že hrajou Androš a tím to zvadlo. Mýlil jsem se, jak jsem zjistil poslechem jejich dalšího alba. Takže Pane ještě dnes dáme. Tak tady to máte. Nazdárci an hrají blues.

0: takhle celý v ráji.
1: Tak, máme tady Kubu Zlouňovic. Kuba Zlouňovic vybral Kalandru a SPM, mám takovej dojem. Nebo ne, snad. Blues, starý ženský, pro paninku a všichni přátelé, tak jim přeju hezký podvečer při práci na zahrádce a jo, kde máme? Jo, tady je ten Kalandra.

Tak jsme trošku zpestřili hezký téměř letní podvečer v Lounovicích. P6 píše, že by byla možná dobrá holandská kapela z Hágu dokonce. To jsou věci After Tea, to jsou dobrý kluci, ty mají nevšední, jak říkáš, znalci, mezi který se nepočítám, tak je nevšední nápady. A do dnešního bluesového večera bych zařadil, píše P6, konkrétně o téhle kapely, já se podívám, Join House Blues. To je hezký název. Množství menší než malé. Tak to dáme, no, milí posluchači. Jinak jako můžu říct, že s čím přijde P6, nestalo se mi za desítky let, 2000, že by přišel s něčím, co je vyloženě špatný. To dolná, že bych mu lichotil, ale je tomu tak.

Tak to bychom měli, a to bychom měli, to bychom měli Join House Blues. Akorát někdy mě na bluesovkách mrzí, že to jde jako roztracena někdy, jo. To bluesovky by tak být neměly, jo. Bluesovky by měly být, by měly končit jako bluesovky. 2 minuty. Co tam vrznem? Já se podívám na nějakýho Chucka Berryho, kolik, 58, 20. A nebo by mě napadlo, že bychom dali takovou jazzíkovou ložku s Karlem Plíhalem, tam má 30 minut, a tím předělíme ty žánry. Karel Plíhal. Vydržte mi chvilku. Protože žádnou dlouhou skladbu už bych tam nenacpal. A blues krátit, jo. To je strašlivý zločin, to je jako opravdu. Jo, tak vydržte mi, já už to tam štimuju. Tak si dáme Karlíka Plíhala, takovou veselou ložku, lehce malinko swingovou. A pak se dáme do těch přání, které se nám tady hromadějí, dokonce i Libor z Michovic dneska nechybí. A Vladěnka taky, musíme na to dát taky. Pozor, Vladěnka ale dneska snad nebyla první. První byl snad Slávek ve spalovně. Nesmíme zapomenout na ty na kolena. Kolena teda. Tak pozor, toho Plíhala dáváme a je to pro dnešek z bluesovek všechno, tak zase až za týden, jo.

0: slabý, celý rozesmátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Rádio Hey.
4: Rádio Hey.
5: Na nic si nehrajem.
6: Tak, to bychom měli bluesovky. Jinak není od věci mít v záloze takovýhle třeba kratičký kousky, jo, kde to potřebujete vycpat nějakou krátký časový úsek a ono se vám nějak myšlenka zrovna nedostavuje, plodná, že jo. Protože říkat takhle tlachat hlouposti, to je škoda. A tak máme tady přání. Jinak Plíhal má ještě jednu kratší píseň, ta má asi 9,5 vteřiny. A ta se jmenuje Mandalinka Bramborová v dětském autobuse. Jo. To je hezký. To, a je to doslova, to se snadno zapomene, víte, jo. Mandalinka Bramborová za svobodná konečná vystupovat. Dobrý. To je text, to je jednoduchý, to se nejde. Slávik ze Spalovny, už na tom pracuju, na Slávikovi, ale mám tady toho Libora Měchovického a Libor Měchovický dává Renegáta, myslím, od Hammerfall, od kapely Hammerfall, tak zkusíme Renegát. Vydržte mi. O, to dá práci najít, jo, takhle rychle najednou. Stále to nevidím. A už ho mám. My od Hammerfallu máme spoustu skladeb, on to v tom, jak se ten sloupec přes celý monitor, tak on se tam... Tak jo, tak zdravím Libora a posílám mu jeho oblíbenou píseň.

No, musím, slíbil jsem do sedlce tomu Frantovi Weberovi na kolena, no, tak to dáme. Když už sliby se mají plnit nejen o Vánocích, to je důležitý, ale i 2. června, to je jako, v tom jsme nekompromisní, když něco slíbíme, tak to splníme na kolena. Trojka by to měla být. A se do toho dáme. Zdravíme sedlci. Tak zdravíme, nebo nebudeme zdravit. A ještě jeden pokus startu.

Tak tady jsme měli Jak kolena z filmu Melodii tedy a Steve z Veltrus to vidí na Škorpiony a to konkrétně píseň Holiday. Prosím o zahrání, jak pro tebe děkuju, tak pro všechny posluchače, ať mají všichni hezký večer.

Tak Brichta Živáček a rocková zóna Sedlčany by to viděla na Metaličku. Vzhledem... Ježiši. Vydržte mi chvilku, vyřídím tady nějakou speciální věc. Takže Metalička a bude to z prstlýho Černýho Holba. Zdravíme.

Přátelé, teď bude chvilka čekání. Já jsem tady měl důležitou návštěvu teď ve studiu, víte, tak jsem se málem zarazil z toho. Tak a vydržte mi chvilinku. Roxor, kapela bude pro Vladěnku. A vydržte mi chvilinku, protože... Protože bude problém, budeme muset najít jiný Roxor z toho důvodu, že Vladěnka možná napsala, vydržte mi chvilku, ale mám takový dojem, že Vladěnka napsala špatně text. Jo, přání. Já to musím ještě porovnat. Vladěnka, ano, špatně. Prostě ho tady nemám. Katalogu, diskografii, Zlodějku duší a takových věcí tady, Čertě, Kazatel, tak já vyberu nějaký jiný Roxory, no, nedá se svítit. Tak a ještě chvilku strpení, píšeme Roxor a uvidíme, co nám to dá z domácích zdrojů, jo? Roxor. Z domácích zdrojů nám to nabídne Metalový srdce nebo Kazatela. Ke hvězdám dáme Vladěnce a Honzíkovi, jo? Takže od Vladěnky pro Honzíka a taky i od děvčat společně s Vladěnkou dáme ke hvězdám od kapely Roxor. Takže posíláme a zdravíme.

Pak tady vidím Tomáše ze Zubrnic, já jsem ho původně chtěl dát do bluesovek, ale pak jsme měli těch bluesovek docela hodně a už se tam Tomáš navešel a věřím, že se bude Tomáš zlobit, když to tam dám teď, jo, a to je folk. A Tomáš vybírá ze Zubrnic, vybírá dobrý folkový věci, tak to dáme, no. AG Fleck ve Vysokých horách. Dobrý večer, Indo. Díky moc, pozdravem, Tom. Tak přiložte ucho a zdravíme Tomáše. Zubrnickýho.

Tak to bychom měli Vysoký hory. Zdravím ještě jednou Tomáše z Ubrnickýho. A pak tady vidím Pepu z Plané na Dlužnicích, cokoliv od Ivana Hlase. Buď to trio nebo Ivan Hlas, to bychom mohli docela najít. A co od něho vybrat? Vydržte mi chvilinku a třeba Karlín, klasika. Tak zdravím do Plané na Dlužnicích a posílám.

Tak to bychom měli Karlín, milí posluchači, já jsem tady hovořil o té kapele Na zdárci, jo. Já už teda radši s předstihem, kolik máme hodin, to stihnem. Já už radši s předstihem, protože vydržte mi chvilku, teď jsem si schodil mail v telefonu, co mi poslali kluci od Na zdárku. Kdy bude vlastně ten koncert, jo, to je důležitý, protože ten, abyste si udělali v kalendáři nějak záložku 13. června, to je v sobotu. 13. června v sobotu na Znosimský bráně ve Vlašimském parku zámeckým a tam budou vystupovat Na zdárci. Pro neznalé, kteří přijedou do Vlašimi, návštěvníci ze vzdálených krajin, tak jenom připomínám, že Vlašimský park, jo, jeden z největších anglických parků v Evropě. Pozor na to, jo, to je důležitý. Tak má tři brány základní, jo. Má Vlašimskou, ta je hned přímo tady naproti bývalý spořitelně a ekocentru, a pak Domašínskou, ta je v Domašíně, a Znosimskou, ta je na silnici směrem k Ovčínům a s odbočkou k Velíši. A tak na té Znosimské bráně, tam prostě přijdete, já vám řeknu v kolik hodin, 13. června, to je sobota, v 19 začínají, tak to je dobrý, abyste tam byli o něco dřív, abyste si sedli, třeba, že bude narváno. A Na zdárce vám tam budou hrát a pozor, nebudou ještě k tomu sami, budou tam společně s hudební formací Nevidím, takže kdo má rád Androš, pěkný, čistý, tak se může těšit. My si vybereme skladbu jako ukázku z nový desky, kterou jsem dostal znova, připomínám, jako první na světě od téhle kapely, tak Černou vodu, Black Water, anglicky, teda kdyby pro zahraniční posluchače našeho rádia. Tak jdem na to. Nezapomeňte, 13. června na Znosimské bráně, v sobotu v 7 hodin večer v 19.

Takže přátelé, uděláme pauzičku, protože to je ten můj nešťastný přehrávač, který teda já, mě tady už pije krev asi 3 týdny a zkoušel jsem to jako spravit, vyčistit ty čočky, všechno, a ono ne. To, tak naštěstí tady není sám, že jo, to každej jsme nahraditelný, mám tady 2, tak použiju ten druhej, no. Tak se dáme do toho. Blackwater, Černá voda.

Tak to byli nazdárci, já jim budu připomínat, máme to dneska máme druhého, 13 minus 2 to máme za necelý dva týdny, no, tak bude velký svátek hudební a tak tady máme poté, tady máme co, máme tady ACDC, střídavě, stejnosměrně a píšou tady nám posluchačové, ahoj Honzo, píše nám Míra Hesů. A cokoliv od ACDC, díky moc, pozdravuje tě Láďa Hes. Zdravíme Láďu Hesa. A zkusíme, co bychom zahráli. Co bychom zahráli, něco pěkného, pochopitelně. Já nehraju jiný věci než pěkný. A tady zrovna hledám, jo. Třeba TNT, co by na to? To by mohlo být.

milí posluchači, ještě se nám jedna věc vejde. Máme tady dvě přání a Luděk 72. Luděk 72. No, tak k tomu můžu zahrát Amon Amart. Amon Amart. Rád mu zahraju. To by šlo, kolik to má? 4, skoro 5 minut a se vejde. Ale problém bude se zabijákem, posluchačem, posluchač zabiják, že by Alžbětu skoč. A to už je riziko, protože, jak víte, v úterý neuzavírám program já, ale ještě po mně, v úterý je po mně Fandavik s francouzskýma vychytávkama a tak musím přesně skončit a plus 5 bezpečnostních minut, že jo, to je platí při přepínání studií, aby se nic nepokazil, abych mu neschodil pořad. Takže já se podívám, co by bylo v Praze od Alžběty. Vydržte mi chvilku, to my můžeme, my máme takový fígle, jenže tady bude problém, to tam, no, zkusíme Alžbětu, no, jestli tam nějaká je. Tak, vydržte mi chvilku. A moc tam toho nevidím, teda. Takže já to udělám takhle. Je to pro naše fotbalisty, aby neudělali ostudu. Tak já zkusím třeba Brichtu, jestli jsou tam, nechte vlajky vlát, to by bylo taky dobrý v Praze. Všimněte si, jak Praze je na dálku, jo, to je, od nás je to 60 km do Prahy s vašimi, a na dálku tam vybírám ty skladby, takže Aleš Brichta, píšu si, Brichta, a mrknem tam, co tam má. Barák na hodinky, nechte vlajky vlát, to je dobrá fotbalová píseň. Tak to tam bude po těch Amon Amart a pak už tam půjde ten Fandavik. Tak to já vám děkuju za poslech, dejte se fajn a Luděk tady má ty Amon Amart. Mějte hezký zbytek úterka a já se na vás budu těšit, co máme zítra. Jo, zítra středa, středeční rok on aj od 19 do 23. Tak tedy ještě poučka nakonec, důležitá, jak říkáme na hejku, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našich pravidelných francouzských vychytávek přeje František Vich a jako tradičně nás čeká návrat ke čtyřem jménům, která tady už v minulosti zazněla. Tentokrát v podobě tří písniček. První na skladě tady je sice už neexistující, ale myslím příjemná písničkově rocková skupina Boxon. Následovat bude ve světě hodně známý, lehce syntetičtější Superbus. Třetí v dnešním seznamu je veselá, hodně stylově pestrá La Ruda Salska. A čtvrtá série bude patřit jedné výborné skupině z frankofonního kanadského Quebecu, která se jmenovala Tracteur Jack. Takže začneme slíbenou čtveřicí Boxon. Její jádro tvořili dva kluci ze severovýchodního předměstí Paříže, které se jmenuje Le Lila. Tihle dva prý spolu hráli už od svých 10 let. Ale skupina Boxon vzniká až v roce 2006, kdy se přidávají další dva spoluhráči. Onou původní dvojicí byl kytarista a zpěvák Valentin Marceau a bubeník Marlon Rue. Těmi dalšími pak Valentinův brácha a taktéž kytarista Timothée a basák Jérôme Serré. Než si povíme něco víc, dejme si hned první single Baptême du Feu, křest ohněm.

skupina Boxon se v roce 2011 rozešla a tak album Batem DF zůstal jediným. Jejich zpěvák a kytarista Valentin Marso pak pokračuje jako solista a v roce 2017 se představuje prvním solovým albem o poznání popovějším a bohužel i tuctovějším. Škoda ale, co se dá dělat. Ještě jsem pak zaregistroval, že se s bráchou Timothym objevili ve studiu při nahrávání zatím posledního alba australské ve Francii usazené zpěvačky Tiny Arini. Album Boxonu, z něhož pocházejí všechny tři dnešní ukázky, je z větší části naspívané francouzsky. Nicméně jeden kousek je tam i anglicky a ten si teď poslechneme. Just a Toy.

Posloucháte pravidelné francouzské vychytávky a po skupině Boxon tady mám jméno mimo Francii mnohem známější. Superbus je pětici muzikantů v čele s jedinou dívkou, zpěvačkou, ale celkově docela všestrannou hudebnicí Jennifer Ayash, rodačkou z Cannes, ročník 1983. Snad stojí za zmínku, že je dcerou herečky Chantal Luby a fotbalisty dlouholetého levého obránce FC Nantes Williama Ayashe. Skupinu dala dohromady v roce 1999 a kromě bubeníků vydrželi dlouhá léta ve stejném obsazení. Na úvod jsem vybral jednu písničku hned z jejich prvního alba Aero Musical z roku 2002. Jmenuje se Superstar.

Superstar z prvního alba skupiny Superbus. Zásadní průlom se jim podařil až druhým albem Pop and Gum. V roce 2005 za něj dostali krom jiného i cenu MTV Music Award, co by nejlepší francouzský umělec. Svoji dobitou pozici si pak udrželi, a to i přes pauzu, kterou si dali kolem roku 2010. Jennifer Ayash pak zkusila i solové album. V jejich textech mírně převažuje francouzština nad angličtinou a celkem typickou ukázkou je písnička Lola z třetího alba Wow z roku 2006.

Superbus mají k dnešnímu dni na kontě 6 řadových alb a svůj styl, to jest chytlavý, občas tanečnější rock, skoro vždy s výraznou syntezátorovou aranží moc nezměnili. Přesto je jak na posledním řadovém albu Six Tape z roku 2016, tak na posledním, to jest loňském, pětipísňovém EP označeném římskou dvacítkou, citelný ještě větší posun k syntetickému zvuku. Na letošní jaro mají pořád v plánu francouzskou šňůru koncertů, ale kdo ví. Jako třetí dnešní ukázku jsem přece jen zkusil vybrat něco rockovějšího z onoho posledního alba a volba padla na skladbu Jusqu'à la mer, až k moři.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Hudební styl zase trochu prostřídáme a zkusíme něco živočišnějšího. Bude to La Ruda Salska. Skupina vznikla v roce 1993 v městečku Somír v západní Francii, původně jako ska-punkový soubor. Takže vlastně rocková kapela s dechovou sekcí. Nechybí saxofon, trubka, trombón a když započítáme i ty běžnější nástroje, tak počet muzikantů je rázem na čísle 7 až 8. Jádrem, které přestálo v průběhu let nějaké personální změny, byla čtveřice, kterou tvořili zpěvák a taky textař Pierrot, bubeník Manu a kytaristé Fred a Richun. Zajímavostí je hned její název, který byl údajně kromě jiného inspirován jménem polského města Ruda Śląska. Kromě zmíněného ska se u kapely dají vystupovat další stylově blízké inspirace, jako je třeba reggae, salsa nebo hip-hop. V roce 1996 jim vychází první album Le Prix de Silence a z něj si teď poslechneme hned úvodní písničku Orange.

La Ruda Salska z jejich prvního alba z roku 1996. Po prvních třech řadových albech zkracují v roce 2004 název na La Ruda a souvisí to i s posunem k rockovějšímu zvuku. Skladba Nowell pochází z jejich prvního alba, natočeného už pod zkráceným názvem. Deska se jmenovala 24 obrázků za sekundu a psal se rok 2004.

celkově 7 řadových albech, počítám ty pod názvem La Ruda Salska i La Ruda, se v roce 2012 rozcházejí. No ale k diskografii přičtěme ještě celkově dost velký počet desek s koncertními záznamy a i živé kolekce poněkud méně oficiální. Souvisí to samozřejmě i se stylem, který kapela provozovala, a obrovským množstvím koncertů, které v průběhu celkem dlouhého období absolvovala. Trolístek skladeb doplním jednou z posledních nahrávek, která se jmenuje Souviens toi d'Ulmidus, čili Vzpomeňte si na rok 2012, a pochází z alba Odeon de Sacator. To ale vyšlo pro změnu už v roce 2011.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a teď se podíváme do slíbeného frankofonního Quebecu. To jméno dozajista není tak známé jako La Ruda, ale rozhodně stojí za poslech. Tracteur Jack byli kapelou pocházející z Chelsea, malé obce ležící bezprostředně severně od mnohem většího Gatineau, čtvrtého největšího města téhle kanadské provincie. V čase minulém hovořím i proto, že tahle čtveřice už spolu nehraje. Rozešla se ve stejném roce jako kapela předchozí, to jest v roce 2012, po 9 letech spolupráce a vydání 3 alb. Jejich muzika byla kombinace rocku s folkem i trochu country, někdy pro změnu připomínající třeba Toma Waitse. Skupinu, respektive původně jen duo, dali dokupy v roce 2003 dva zpěváci a kytaristé Dominic Foshe a François Leblanc. Teprve po 2 letech se přidali bubeník a basák, přičemž ten poslední často používá i klasický kontrabas. Podle údajů ve Wikipedii jim v roce 2008 mělo vyjít první album s názvem La Maquette a rok poté asi živák s názvem Yellow Crab Tour, ale nikde jinde jsem o těchto počinech nenašel ani zmínku. Ale zkusme Wikipedii věřit. Za to deska natočená v roce 2010 pod názvem Western Camembert je už dobře známá a jednu skladbu jsme z ní už před delší dobou poslouchali. Teď jsem z ní vybral jiný kousek, a to ten úvodní. La fille du président, dcera prezidenta.

Kanadská čtveřice Tractor Jack z alba Western Camembert z roku 2010. Deska je to velmi povedená a i v Quebecu to viděli podobně, takže skupině vynesla i ocenění Quebec Indie Music Award a taky účast na prestižních koncertních akcích. Z onoho alba si dáme i další ukázku. Sapporo Ichiban. Že?

Traktér Jack. A protože nám ještě malá chvilka, tak asi na jednu písničku zbývá, něco přidáme. Stylově se vrtneme zase jinam, a to v podání zpěvačky, která se jmenuje Leticia Sadie. Ano, je to přesně ta spoluzakladatelka hodně známé londýnské skupiny Stereolab. Narodila se v revolučním roce 1968 v Paříži a možná tak trochu symbolicky je i sama velmi levicového ducha. Stereolab začali fungovat v roce 1996, ale v obdobích, kdy si dávali odpočinek, se Leticia pouštila do různých plus minus bočních projektů, přičemž berme v potaz, že je to děvče i muzikantsky velmi šikovné a postupem se naučila na pěknou řádku hudebních nástrojů. Z těch, řekněme tedy bokovek, můžeme jmenovat namátkou Duophonic, Monad nebo Little Tornados. A někdy v roce 2009 se začíná prezentovat jako solistka, popřípadě pod hlavičkou skupiny Leticia Sadie sur Ensemble. V letech 2010 až 2014 se představila třemi studiovými alby, která v zásadě nejsou nějak extrémně vzdálená progresivně synthy popovým Stereolab. To ale tak úplně neplatí o poněkud experimentálnějším EP Summer Long z roku 2017, které natočila s brazilskou skupinou Mombojo. Z ní si poslechneme skladbu The Source. Tahle je v angličtině, nicméně Leticia Sadie ji obecně střídá tak zhruba půl na půl s mateřskou francouzštinou. Připomínám, že všechny odvysílané pořady postupně zavěšuji na web našeho rádia a jsou tam i kompletní playlisty. Naslyšenou za týden se těší František Lich.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

rokové diamanty. Skvosty rokové historie i současnosti. Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Ve správný čas naladění na správné frekvenci a je jedno, jestli je premiérové pondělí anebo středa, případně čtvrtek. Jedno je jisté, před vámi se otevírají 2 hodiny naplněné klasickým rockem a old school heavy metalem. Jako obvykle do playlistu sem tam zamíchám nějakou skladbu, kterou jsme si ještě nikdy předtím nepřehrávali. Tohle to bude jedna z nich. Má název Hello on Fire a stvořila ji americká čtyřka Metallica, která ji umístila na své 10 let staré dvojalbum Hardwired to Self-Destruct. Tahle ta lahůdka má více než 8 minut a není ani rychlá, ani pomalá, má skvělou atmosféru a je proměnlivá jako heavy metalový chameleon.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rokové diamanty.
9: Skvosty rokové historie i současnosti.
10: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si dáme pár dosud ještě nikdy nepřehrávaných pecek. A v tomto případě půjde také o kapelu, o jejíž existenci zaručeně 99,9% všech posluchačů tohoto speciálu ještě nikdy neslyšelo. Velká čest všem výjimkám. Ta skupina, kterou vám představuji, si dala název The Plot. V roce 2003 ji založil baskytarista kapely UFO Pete Way společně se svým dlouholetým přítelem, kytaristou Michaelem Schenkerem. Oba nejprve oslavili bývalé spoluhráče z UFO, zpěváka Phila Moga a bubeníka Andyho Parkera, s tím, že by společně mohli natočit další desku. Avšak mezi bývalými členy kapely UFO stále panovalo velké napětí, a tak Pete Way a Michael Schenker k sobě přibrali bubeníka Jeffa Martina a basák Pete Way si nakonec sám stoupil k mikrofonu. Tato trojice natočila jediné eponymní, parádně ušpiněné rockové album The Plot. Už minulý týden jsem do playlistu tohoto speciálu vpašoval jednu jejich skvělou skladbu a teď posílám do éteru rádia Hej další šupu, konkrétně píseň Need Her Bad.

Tak tohle to byla jedna z méně povedených skladeb, které v roce 1992 vyšly na výtečném dvojalbu Generation Terrorists britské kapely Manic Street Preachers. Pokec o daleko vydařenějších šesti peckách této velské skupiny umístěných na tomto debitu jsem v sobotu hodil do placu na sesterské verzi tohoto speciálu existujícím na kanále YouTube a pojmenovaném úplně stejně jako tenhle ten speciál, tedy Rokové démanty. Můžu vám říci, že miluji rozpitvávání jednotlivých desek, protože se sám přitom mnohdy dozvím něco, co jsem do té doby vůbec nevěděl. Takže pokud prahnete po poznání, podívejte se na můj YouTube kanál a budu rád, pokud mi do komentářů napíšete, jak se vám toto video líbilo. A to už je pro dnešek vše. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprizované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...